Yo. Můžeš mě vidět na každém přechodu. Stahuju okýnka vzadu i vepředu. Moc dobře vím, jakou pozornost vzbuzuju. Konečně jsem ve středu, jsem hrdina. Všem je fuk, jak mám velkýho šulina.

0: šlechta jezdí pomalu a vzr z čich. Z Uber plyn naše koně mají zlatý podkovy.
1: Vezu sebou hlupou minč, říká, ať uberu plyn. Říkám, baby, to je pomalu, tak jsem se narodil. Jedem daleko, 888 mil, sjíždě Ralpy světý na lyžích. Mluvíš příliš moc, měl bys trochu ubrat plyn. Já bych chrábal to z dola, ale ty jsi něčí syn. Já umím bullet time, ty vyráváš bulletin. Sergej B, znáš mě z ulice, ale taky skin. Mám Glock jako seska, koupil jsem mu skin. Teď je světle maskáčový, připraven na trestný čin. Jedu tvrdě jako tupec, ale smooth jak Einstein. Nemají mě nikdy dost, jako bych byl kokain.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba. Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hudba na prvním místě.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Music. First. Express FM.

0: Express. Tohle je Express FM.
1: Express FM. FM.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Několik stovek lidí dorazilo v podvečer na náměstí Borise Němcova před ruskou ambasádou v Praze 6 na pietní shromáždění. Společně si připomněli výročí invaze sovětských vojsk do Československa v roce 1968. Vyjádřili také podporu Ukrajině, která se od roku 2022 brání ruské armádě. Americký prezident Donald Trump včera podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických letů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno na 1000 startů a návratů do atmosféry ročně. Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Červenou zvezdou vysoko 0-3 a výrazně se jim vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání čtvrtého kola před konferenční ligy vybojovali v závěru po trefách Umara remízu 2-2 na hřišti Panathinaikosu Atény. Bude oblačno až zataženo s přeháňkami, ale odpoledne a večer očekáváme postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být až silné. Vítr bude vát s nárazy až 90 km v hodině a budou také padat kroupy. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Ano, krásné páteční ráno Johanám, ještě extra, protože mají dneska svátek 21. srpna, 7 hodin 3 minutky, Vašku, ahoj.
1: Ahoj, dobrá zpráva, snídaně už je zaplacená, už je na cestě.
2: Tak to se nám to takhle líbí. Vašku, já tady ještě teda jenom, jak si čet ty zprávy, já tady koukám jenom na Sport.cz, zase tady koukám na takový ty super titulky, jako vytočená opora Plzně po výplachu. Tohle není možné, jsme jak hodné holčičky, někdy mě úplně baví, tady taky si tam s tím dávají jako hodně práci, musím říct teda s těma titulkama.
1: Já bych řekl, že ale po tom výkonu se takový titulky píšou úplně sami.
2: Jo, úplně nádhera, úplně. Jak bych to napsal, že to byl strašný průšvih. Po výplachu. Tak doufáme, že my tady dneska nebudeme mít žádný velký výplach, ani že to nebude výprask, ale že si tak užijeme pěkný páteční vysílání, ať se naladíme na ten víkend. Tak rovnou myslím, že můžeme začít s touhle skvělou muzikou. OK, go.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

0: Can't Swim, Return to Bebo.
1: To je výborná snídaně.
0: Já vím, no.
1: To mi připomíná ty časy, když jsem tady byla s kocovedou a ty jsi mi nosil tuhle ozdravnou snídaní.
0: Záchrana, SOS.
1: Není na to si dát fast foodovou snídaní takhle pěkně. Mi to hezky klouže do bříška na tom olejíčku.
0: Je to rozjelo.
1: To je páteček, byla bacha na to.
0: No, tak pojďme.
1: Dneska to bude crazy.
0: Pojďme na to Youngblooda.
1: Ano, pojďme na Youngblooda. My jsme tady informovali, teda hlavně ty jsi informoval, Vašku, že Youngblood má zlomenou haxnu.
0: Jo.
1: Že jezdil na motorce, upad a tuto něco tam křuplo.
0: Jo.
1: Já už jsem včera viděla, musím říct, teda moc hezký TikTok, podle mě to bylo i potom na Instagramu, že jak se Youngblood chystá vystoupit i přesto, že má zlomenou tu nohu, má sádru, předpokládám, nebo vypadá to jako sádra, tak se tam vzadu v sanitce ulízne vlasy, má tam takovou sexy sestřičku, která ho tam potom jako veze na tom vozíčku. Ale už tady vidím i fotky, koukám na NME a vůbec jako Youngblood si myslím, že má možná na tom vozejku snad ještě víc srandy než normálně.
0: Sádra už je popsaná.
1: Sádra už je popsaná.
0: Podepsaná.
1: A normálně tam crowd surfuje prostě na tom vozejku, lidi ho nosejí prostě nad hlavama, ho tam tahají na tom vozejku. On k tomu říká jediný, trošku to bolí, ale kašlat na to.
0: To je rockstar, viď?
1: Jo, musím říct, že to je jako super, že jede bomby, že se to vůbec nezalek, jakože nějaký. Asi podle mě i ten adrenalin, i ta euforie, jak ti lidi vracejí tu energii, podle mě to ani necítil nějakou bolest, že na to zapomněl.
0: Jak z toho handicapu ale dokáže úplně vytěžit maximum, jo? Takže musím říct, že mě to taky bavilo, jsem viděl, jak si užíval ten koncert. Jako, ale jo... Proč ne? Pro něj to byla zase jako nová zkušenost.
1: Určitě, a já si myslím takhle, že kdo viděl tu sestřičku, co ho tam dovezla, že by si řekl, že snad si tu nohu zlomí i sám.
0: Ještě jednou.
1: Že
0: až druhou.
1: Až se mu to začne léčit, tak bude dělat, hele, mě to stejně jak pobolívá, abych si to ještě nechal tu sádru na chvilku, že bys mě tam zase vyvezla, co? No a večer, že bys mi takhle hladila po hlavice a říkal, že to bude dobrý.
0: Jo.
1: Co? Sestři.
0: A pofoukat.
1: Sestři. Pofoukat.
0: Pofoukat baby.
1: No, prosím, blow me the baby.
2: Express ráno.
3: Express ráno.

0: Tohle je velmi hlučná dvojice Royal Blood, jejich 10 over 10, novinka na Express FM. 7.18, aktuální čas, za chvíli Major Lazer a DJ Snake a taky mu Lean On.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
8: Mami!
7: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
8: Vystřihovali jsme slana.
7: Vystřihovali?
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
9: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Express FM.
12: Hudba. Na prvním místě.

0: Tady pro tebe jedno takové, nechci říkat módní, ale spíš ikonické okénko.
1: Ano.
0: Stačí jít na theperfectmagazine.com, ťuknout tam na features a uvidíš tam sérii fotek, které udělala pro tenhle ten magazín Kylie Minogue. Udělala to k 25. výročí alba, které se jmenuje Fever, které nám dalo ty asi možná ty největší hity od Kylie Minogue. A je tam teda neskutečně jí to sluší. Protože ona má tam ty kudrnatý vlasy, jako když hrála v australském seriálu Neighbors, neboli Sousedé. Nebo tam je prostě nakrátko. Prostě tahle holka, ještě pořád můžeme říct, že je to pořád holka, je fakt neskutečně šik. Koukáš na to?
1: Koukám tady jinak, ale vidím, že tady mají i docela hezký fotky z Lily Ellen, že tady mají Pink Panthers, jo, že tady jedou docela teďko takovýhle jako hudební divy.
0: Ano.
1: Je tady Troye Sivan, tady má nějaký Gracie Abrams. Takže tady jako se může člověk pokochat po různu.
0: Jo, prostě chtěl jsem říct, že 58letá umělkyně prostě natočí, teda respektive nafotí fotky a v podstatě se vracíš o 40 let nazpátek.
1: Jo, vypadá výborně pořád, Kylie.
0: Takže pokud jste tady příznivci, tahle jste zpěvačky, tak samozřejmě máte možnost si jako také podívat. My vám to dovolíme.
1: Jo, mrkněte.
0: Není na to, když můžeš jako vyprávět to do rádia.
1: Proč se teď všichni v Česku najednou koukají?
0: Není na to, když do rádia můžeš vyprávět, jak něco vypadá.
1: Viď?
0: Jo.
1: A ať se na to jdou taky podívat.
0: Ale hlavně to vypadá
1: věděli,
0: skvěle.
1: Aby věděli, jak to vypadá.
0: Takže theperfectmagazine.com features Kylie Minogue and 35 years of fever.

0: Okolnosti nám nehrály do karet. Ani se sluncem v logu nám nepomohlo počasí. Program neoslovil dostatek z vás a my tu partii nedokázali důstojně dohrát. Jsme to. Festival, který jsme se vydupali ze země, se vrací ke kořenům. Hip-hopkem 2026 se ruší, letošní sraz neklapne. Tolik tedy vyjádření na webových stránkách Hip-hop Campu, což byl festival, který běžel v Hradce Králové na letišti, dneska tam je na ta 360, že jo? Takže tenhle ten festival měl být někde u Plzně, v areálu Kosmo, a nakonec tedy je to všechno, je to pryč. Hold prostě takhle, buď to už se to nesešlo s termínem, anebo si myslím, že nezaujali tím spíš programem, nežli jakoby se vymlouvat na to, že to nepřitáhlo tolik lidí.
1: No, já se zase v tom hip-hopu tolik nevyznám, takže já vlastně nevím, dneska už je to taky strašně široký pojem, jestli lidi chtěli víc třeba nějakýho old schoolu, nebo naopak čekali, že hip-hop camp doveze nějaký jako velký současný jména. To je taky otázka, no, co, jako jak vlastně dneska i vypadá ta fanouškovská hiphopová základna, ale i těch lidí, co dělají ten hiphop camp. Jako je to škoda, protože si myslím, že hodně lidí se těšilo, je to vidět i na těch komentářích na sociálních sítích. Yep. Samozřejmě mají pocit, že se takhle zrušilo se to jako v podstatě v den pořádání, jako no, den dopředu, to jako. Takže samozřejmě spousta lidí je naštvaných, že to nechali až do poslední chvíle, že možná třeba by si dokázali ještě zrušit ubytko nebo něco takového, protože jsou zkrátka náklady, které už se ti většinou nepodaří získat zpět, pokud teda hip-hop camp bude aspoň schopen třeba vrátit peníze za lístky.
0: Což bude asi velký úkol, protože jestli měli nasmlouvaný, jako takhle, ty velký jména, tak asi pravděpodobně tam nějaká záloha byla, ta se vracet nebude, to je jasná věc. A ty další, no tak jim rádi, aspoň možná zaplatí vláček naspátek třeba, tam dost jako polských, španělských, Onyx ze Spojených států, a z těch domácích, no tak Praga Union, že jo, koho tady ještě vidím, moc toho tady nevidím, takže tak rest, okej.

0: James Cole, Idea a tak dále, no. Takže hip-hop camp není, pokud jste tady jako měli v plánu, že zrovna vyrazíte. Mimochodem dneska to počasí teda zrovna nebude úplně nejlepší, možná budete rádi, že jste tam jako nejeli.
1: Ale... že je lepší zůstat někde v pelíšku?
0: Přesně.
1: A pustit si třeba svoji oblíbenou hip-hopovou desku?
0: Přesně.
1: Dobrý.

Fulcrum, teda Bulls, Slop, Divine, Where You At na Expressu 7.38, jdeme na silnice. Komplikace máme u Brna, konkrétně D1, 187 km ve směru na Prahu, dopravní nehoda motorky a osobáku, která se došetřuje. Pozor si dejte ještě na stále asi uzavřenou dálnici D10 mezi 25. a 27. kilometrem ve směru na Turnov. Hořel tam kamion, teď probíhají odklízecí práce. A ještě jedna komplikace je v ulici Náchodská v Praze, kde máme dokonce 3 osobáky v sobě. Express FM.

0: Počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť si začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
0: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do Prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: Tohle byli Caged the Elephant na Expressu. Mělo by to být lehký a nemělo by to zabírat moc místa. Mm-hmm. Je to věc, kterou by si měl vzít náš druhý astronaut v historii Svoboda na cestu do vesmíru. Mm-hmm. A teď aktuálně běží v podstatě takový hlasování, co si má z Česka budoucí astronaut Svoboda vzít do toho vesmíru. Protože Krteček už tam byl. Mm. Tam byl ten Američan s těmi vlastně s těmi předky, že on má manželku, mám ten dojem Češku, takže tam Krteček už tam byl.
1: Takže Krtka škrtáme.
0: Krtka nebrat.
1: Potom samozřejmě, tak kdyby si měl vzít něco českýho, myslím si, že jsme samozřejmě pořád ještě hrdí na to naše pivo, ale to bude asi problematický.
0: Ano. Mohl by tam vzít třeba kontaktní čočky, což já si myslím, že tam asi normálně mají.
1: To je možný, já nevím, jestli můžeš mít ve stavu bez tíže kontaktní čočky.
0: Tak ty jsou jenom přimlasklý k voku, ne? Tak
1: to, no, asi aby se ti to nějak nepřemlasklo.
0: To asi ne.
1: No to ne, ale jako i když tam letíš, že si náhodou, když třeba ale letíš tam, tak nemůžeš mít ty čočky a potom, když už se tam vzlítáš, tak můžeš je mít.
0: No, takže můžeš je mít v krabičce,
1: no,
0: jako
1: ale
0: sluchátka.
1: Tak to si stejně tak může to vzít silonky, ne?
0: Taky by si
1: ty
0: mohli.
1: Ty jsou lehký a ano, může mít na sobě i celou cestu.
0: Mohl by tam mít silonky, jasně, i klidně stahovací silonky.
1: No, to by měl ještě, aby mu neotekaly nožičky. No, neotekaly nohy, to je podle mě i praktický.
0: Pak mě napadla ještě kostka cukru, nebo nějaká homole, protože taky náš vlastně jako vynález. Co by tam ještě mohlo být, jako od nás takovýho, aby to nezabíralo moc místa a bylo to takový český.
1: A my tam máme ty tam vidíš někde to hlasování, co tam lidi dávají za ty tipy?
0: Takhle, to hlasování probíhá, ale není nikde zveřejněný, co konkrétně, tedy co tam lidé píšou.
1: Aha.
0: Jo, já jsem na to kliknul.
1: Takže nevíme, co je napadá nejvíc, že jestli se má vzít sebou nějaký vynález Járy Cimrmana nebo...
0: Jmenuje se to Česká cesta do vesmíru.cz a tam, co by měl, ale Svoboda, a tam můžeš navrhnout předmět. A tam prostě navrhuje jako jednotlivec, blablabla, co by tam mělo být, do jaké oblasti váš návrh nejvíce patří a tak dále. Takže ty tam sice jako něco můžeš něco navrhnout, ale nikde se nedozvíš, jak si dopad tedy v tom hnedka jako v tom hlasování.
1: Co mu
0: navrhuje? V tom navrhování. Takže to je jedna z takových věcí. Mimochodem, všechny ty věci, nebo to, co se jako hodně nabízelo, tak to nakonec budeme moct vidět na nějaké výstavě, kdy se to nějak jako zhrne, co lidé navrhovali, co by nás mělo reprezentovat právě ve vesmíru. Z čeho by byli třeba emzáci úplně jako, že wow.
1: Že budou wow, emzáci. No. Takhle. Ještě by se samozřejmě to mohlo nést v duchu toho Krtečka, mohl by mít sebou třeba, já nevím, Pata a Mata.
0: Mm-hmm. To by mohl. U Hurvínka. Když už jsme u těch postav.
1: Chomůrka by mohl být.
0: Ravence.
1: No, a ten by se hodil.
0: A ten nezabere místo.
1: A ten by se hodil ve vesmíru.
0: To je pravda.
1: Broka Pitlíka ne, ten už tam byl.
0: Ale Ferda Mravenec, práce všeho druhu, mohl by zastat nějakou takovou činnost. OK, tak.
1: Je, anebo víš, co by mohl všem vzít? To by a navíc by to si s tím mohli hrát i ostatní. Ježka v kleci. A vevnitř by mohl být nějaký vzkaz, potom ještě, že až by se to někomu podařilo vytáhnout, tak by potom ve vesmíru ukázali tam vzkaz a ještě by z toho byl virál.
0: Wow, tak to je wow.
1: No?
0: Tak jo, hotovo, jsme to vymysleli.
1: Ale co na to Jan Tleskač?
0: Ještě se nabízelo kytara a míč proti trudomyslnosti. Ale jinak se můžete podívat na Česká cesta do vesmíru.cz a klidně navrhnout, co si vzít na ISS.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: S 8 hodinou jsou tady krátké zprávy. Lidé podle některých pražských nemocnic vyslyšeli apel, aby přišli darovat krev. Stále jí ale některé nemocnice nemají dostatek, a to například kvůli omezení dárců, kteří nesmí darovat krev po cestování do některých zemí nebo po předchozím přisátí klíštěte. Jih Peru zasáhlo ve čtvrtek zemětřesení o síle 6,7 stupně Richterovy škály, které poničilo desítky domů a způsobilo zranění nejméně 2 lidem, informovala o tom agentura AP s odvoláním na peruánské úřady. Po více než měsíční pauze startuje Diamantová liga v hlavním programu v Lausanne, kde se uskuteční 12 ze 14 mítinků základní části, by se měli představit 2 čeští atleti. Necelý týden po 5. místě na mistrovství Evropy je přihlášený oštěpař Jakub Badlejch a seznámení s atmosférou elitního seriálu čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek Michala Radu. Počasí dneska bude z kraje poměrně příjemné, bude oblačno, zatažno, ale pak se přidejí přehánky a také déšť, bouřky, které můžou být silné, bude bát vítr s nárazy až 90 km v hodině a mají padat také kroupy o velikosti 2 cm. Teploty 23 až 28 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
1: Co do vesmíru? Třeba hodinky prim?
3: No, taková inspirace, samozřejmě těma, kdo to, co tam ani mají, mají ten Omega Speedmaster, myslím nějaký ty Moonwatch, že to jsou doteďka, myslím, že dokonce schvalovaný a taky jako oficiálně testovaný NASA hodinky. Nevím, jestli oni to třeba nefasujou, něco takového.
1: Jo, nevím, ale přišla nám SMSka, takže to jste jako navrhli, že hodinky, to by jako jo, docela by šlo, to nezabere místo.
3: To nezabere místo, ale to by bylo hezký, kdyby mu udělali nějaký speciální, kdyby tam už byla nějaká dohoda. Pokud oni teda ještě můžou být takový trošku ambasador, tak jako to bylo, když se letělo na měsíc. Že by, kdyby mu udělali podobně nějaký vesmírný primky, tak jo.
1: Mm-hmm.
3: Kdyby se je měl koupit sám, tak...
1: A nebo když letí do kosmu, tak kosmodisk sebou.
3: Kosmodisk.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: čerpá se svým starým, jako už můžeme asi říct starým, no 2 roky starým, trackem Training Season a v podstatě i s celým albem vrací zpět do charts.
1: A proč se tak stalo?
0: Děje se tak proto, že lidi mají pocit, že Dua Lipa je člověk, kterému se všechno daří. Že zkrátka má v životě všechno, co si přeje. Hezkýho taťku, jo. Ale tak za to ona nemůže, ale má ho. Mm-hmm. Ale má skvělýho manžela, kariéru, cestuje, jí, baví se, čte, je prostě za krásnou, chytrou, vtipnou.
1: Dokáže udělat biznis, protože o ní se říkalo, že to je to várna na peníze. V podstatě na co ona sáhne, tak to se promění v dolary, libry a nebo spíš jako eura a tak. Takže ano, proč ne?
0: No a teď mají všichni pocit, už se to jednu dobu na internetu objevovalo, že za to můžou její písničky. Že je, říká se, že samozřejmě v písních a v textech je kouzlo, že mohou fungovat dobrý songy a dobrý texty jako takový mantry k manifestaci. Že ty, když budeš ty písně prostě poslouchat, zpívat si je a uvěříš tomu textu a vyšleš tu zprávu do vesmíru, tak ten vesmír ti vrátí zpátky to, co ty si přeješ.
1: Že takový placebo. No, že si to jako posloucháš a on tě to přivede na ty, jako nemáš ty deprese z toho.
0: No to nejenom jako, že jsi rozveselený, ale ty opravdu věříš tomu, jako že čaruješ.
1: Jo, takhle.
0: Že to má být...
1: A to je důvod, proč se vrátila zase
0: ano,
1: do hitparád.
0: Ano, a to je ten důvod, protože lidi poslouchají Training Season a mají pocit, že když si to budou prostě prospěvovat, opakovat si ty texty, poslouchat to, takže budou žít život, jaký má Dua Lipa.
1: Mhm. Takhle, vzhledem k tomu, že téměř každá druhá písnička od Dua Lipy je někde převzatá, že ta melodie už někde byla a že ona tomu to přetavila v podstatě jenom v nějakou novou verzi s nějakým novým textem, to může být jako návod. Hold, prostě někde se
0: inspiruješ. To je návod na ty peníze, co ona má.
1: Okay.
0: Ale jako když si chceš třeba, oni mají totiž pocit, protože ta píseň, zrovna ta Training Season je i o tom, že ona už jako jasně tam říká, koho chce ve svém životě, že jo, říká, hele, už tady právě tady to trénování tím už je konec, já už chci prostě někoho, kdo bude mě držet, tam já už jako nevím, co to tam je, tam drží v náručí, tohle,
1: a ona ho má,
0: takže lidi si myslejí, že takhle to jako bude fungovat. Jim to je jedno, jako jestli to je 30 let stará písnička, nebo co to je. Oni si myslejí, že Dua Lipa to má, protože tu ten song naspívala a oni to chtějí taky.
1: Rozumím.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
5: Vyrazte se slevomatem do termálu. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
6: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu. Skonto
0: nabité. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
11: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
12: Mami!
11: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
12: Vystřihovali jsme slana.
11: Vystřihovali?
12: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
13: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
14: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
15: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express.
16: Music first.
15: Express FM.

0: Wolf Elisa Bruce na Express FM 8.25. Babu, když jsme byli ve Spojených státech, tam asi mnoho lidí už to jako vidělo, já jsem to měl na vlastní oči poprvé, kdy prostě autonomní vozidla, ty taxíky tam bez toho řidiče tam prostě jezdí. Mnoho lidí, který tím jelo, tak tvrdí, že je ta jízda ještě plynulejší nežli normálním autem, že prostě ten automat to fakt jako prostě dává skvěle, což je skvělá věc. Druhá věc je ta, že ve Spojených státech už běží takový to doručování těmi drony přímo jako do domu.
1: Ano.
0: Takzvaně. Dron, který ti přiletí na ten pozemek, pokud samozřejmě se tohle jako objednáš, on zjistí, jestli tam nejsou lidi, jestli tam nejsou zvířata a prostě vypustí balíček. Problém je ten, že ještě nenaučili to, ty drony, že ve chvíli, kdy vidí nějaký modrý obdélníček, že to není přistávací plocha pro nějaký dárek, který jste si objednali,
1: ano,
0: ale že to je bazén.
1: Aha.
0: Takže teď se to množí a lidé se na to dost jako stěžují, že a mnozí to i zaznamenali, že prostě přiletěl ten dron a normálně to prostě šplouchlo jako do bazénu. A i když se netrefil do toho bazénu, tak ty vrtule normálně jak dělají ten vír, tak to nakonec i ten balík, jako pokud byl lehčího nějakého režení, tak to do toho bazénu stejně jako zaneslo. Takže ještě to nemají úplně vychytaný, ty modrý obdelníčky, takhle, ono to bude vysychat, ne, že ne? Taky mám jeden takový u baráku, jo, ale mám ho zakrytý.
1: Přistávací plochu.
0: Přistávací plochu.
1: Až udělanou.
0: Mám.
1: Na balíček.
0: Jo.
1: Ale aspoň víš, že ti to dorazilo.
0: Ano.
1: Víš, když máš třeba telefon potichu, než ti tam pípne upozornění.
0: Ano, tak slyšíš to šplouknutí.
1: Tak slyšíš.
0: Zásilka byla doručena.

Jak to vypadá na silnicích? Máme komplikaci stále u Brna, 187. kilometr ve směru na Prahu, motorka a osobák. Komplikace jsou i v Kolíně, pozor se dejte, pokud tam jedete po 8.30, dva osobáky jsou v sobě, a to u Štítar. A ještě komplikace je na D10, kde se právě ještě stále odklízejí zbytky po požáru nákladního vozidla. Podíváme se ještě do hlavního města, jestli tady máme nějakou komplikaci, stále platí dopravní nehoda v Horních po Černicích, ulice Náchodská, tři osobáky v sobě. Express FM.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky. Skonto nábyte.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
10: Snídani?
9: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
10: Oběd?
9: Divadlo Hibernia uvádí
11: romantický muzikál
9: Saturnin.
11: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
9: Od září 2026
11: v divadle Hibernia.
12: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
13: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Humberstone a její To Love Somebody. Je 8 hodin a 45 minut. O ní ale v tuto chvíli řeč nebude. Teď bude řeč o nějaký easter eggu, který teď sledují Swifties. Je tak, babu, nebo
1: ano,
0: ne?
1: Ano, přesně tak. Taylor Swift už zase nemá na nájem a potřebuje ze svých Swifties dostat nějaké ty peňažky.
0: Chudák holka.
1: Já nevím, kam ona ty peníze dává.
0: Ona je pořád bez peněz.
1: Ona je furt bez peněz.
0: Teď ona by to ani nechtěla, jako, ona by ani nevydávala tolik desek, kdyby ty peníze tolik nepotřebovala.
1: No,
0: ona to asi tolik nenese.
1: Já nevím, ona... Kam ona to pořád dává, asi na nějakou charitu, ona už chce asi opravdu vyřešit
0: světový mír,
1: ten světový mír a chudobu a hlad a všechno, protože jinak já se nedovedu představit, kde ty peníze končí, jo. No, každopádně ano, možná jste i vy viděli nebo uvidíte na sociálních sítích, jak New Yorkská Empire State Building svítí v takových, no v podstatě jako v zelenkavé barvě. Do toho se také po městě objevily iniciály TS. Samozřejmě to mohlo znamenat cokoliv, ale teď už se v podstatě jako oficiálně mluví o tom, že teda Taylor Swift něco týzuje. Co by to mohlo být? Bude to další Taylor's version. Tentokrát by to měla být teda její verze jejího debutového eponymního alba, které se jmenovalo Taylor Swift.
0: To je jedno z těch, který odkoupila teda ty práva.
1: Ano, a zase, to je taky jedno z nich.
0: Aby to zase bylo její.
1: Aby to zase bylo její. Jestli ona už v té době teda měla věci v šuplíku, protože většinou teda součástí těch Taylor's version není jenom to, že ona vlastně jako přespívala všechny ty tracky, ale ještě většinou vždycky tam byly takzvaný jako vault tracks, to znamená nějaký songy, které se tehdy na to album nedostaly, nebo vůbec ani jako nějak třeba vznikly v tom období, ale vůbec se ani o tom nepřemýšlelo, prostě nějakým způsobem jsou součástí té doby, kdy nějaký to album vznikalo. Předpokládá se, že Taylor Swift vydá album Taylor Swift v Taylor's version.
0: To je Taylor Swift na třetí, ano, dobře.
1: Že Taylor Swift vydá na třetí tentokrát tohleto album, protože on nikdy neví, v jakém pořadí samozřejmě ty alba budou vycházet, ale všichni předpokládají, že teď to bude to debutové, protože ono letos 24. října oslaví 20. narozeniny, to znamená, že se předpokládá, že samozřejmě nejenom, že bude Taylor's version, ale že bude hned několik, ještě navíc deluxe, 20. výročí edice a tak dále. To znamená, Swifties by si měli opět potěškat a podívat se na zůstatek na svých účtech, protože to bude drahý.
0: Já se zeptám, protože jsem Taylor Swift nepolíben.
1: Ano.
0: Stejně tak jako třeba ty a spousta dalších, ale to je jedno. Myslím jako nepolíben jako fyzicky, ale jako duševně taky ne. Já teda, je ta Taylor's version je nějak obohacená, jako že třeba ta písnička zní úplně jinak nebo trochu jinak, že se tam jako přidává?
1: Jo, to zní jinak. Protože někde jsou dokonce, myslím, jako lehce třeba upravený text, někde...
0: Protože nikdy něco natočíš před 20 lety a řekneš si, no tenkrát to byla pěkná blbost a tady bych ještě přidala tohle a tohle z toho bych ubrala, takže asi tohle, takhle to funguje, jo?
1: Jo,
0: dobře,
1: ale
0: děkuji,
1: jsou to
0: vysvětlení.
1: Opravdu jako pro mě to jsou detaily a já musím říct, že když konečně jako koupila ty jako původní songy, tak já si radši pouštím samozřejmě ty původní desky nebo ty původní verze, ale je to zase o tom zvyku, že máš to naposlouchaný, takhle to znáš, jsi na to zkrátka zvyklý. A ty Taylor's version, některý nejsou blbý, ale...
0: A už to není ten
1: pro
0: originál.
1: Pro mě tam není to takový to srdíčko v tom zkrátka už.
0: Chápu. Chápu a rozumím.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Němečtí policisté zastavili ve středu večer auto na hraničním přechodu s Českou republikou na Folmavě. Poté, co na ně spolujezdec začal hajlovat, ukázalo se, že jde o Čecha, u něhož test záhy prokázal téměř promile alkoholu v krvi. Americká FBI ve středu zadržela 35-letou Jessica Bowieovou, která je podezřelá, že plánovala bombový útok na sídlo New Yorkského státního kapitolu v Albany. Podle místní prokuratury předtím Bowieova přísahala věrnost Islámskému státu. Nejrychlejší muž světa, Jamajčan Usain Bolt, slaví narozeniny. Původně hráč kriketu, jehož rychlosti si všiml trenér atletiky, dnes slaví 40 let. Za svou kariéru získal 8 zlatých olympijských medailí, 11 zlatých medailí z mistrovství světa. Dnes bude oblačno až zataženo s přeháňkami, odpoledne očekáváme na většině území déšť, přeháňky, bouřky, které mohou být až velmi silné, vítr s nárazy až 90 km v hodině a také kroupy. Nejvyšší teploty až 28 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Taky to máš tak, že když máš mluvit, tak si potřebuješ nejdřív jeho zívnout. Jo, ale úplně na poslední chvíli a říkáš, že snad to stihnu.
3: A často si potřebuju kýchnout. A nejhorší je, když vím, že jde na mě říhnutí. To se pak bojím úplně. Že se třeba tady, že někdy, tady mám perlivou vodu, napiju se super, cítím se taková osvěžená a najednou, a najednou najíždí to good morning a já, slyším taky good morning a já, ježiš, teď si řeknu dobré ráno a zatím tam vypustím tady tady tu dračici pivní, tak to nevím teda, co se bude dít. No, nevadí, ale dneska to byl spíš takový lehký zív, ale co, byl to dlouhý týden. Naštěstí nám přijde pomoct a pozvednout náš páteční program Kuba Vilish s tipy na podcasty. Ručička ho pořád bolí, ale hubou mele a to je důležitý. Placebo, Gracie Abrams, pěkné ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Je fajn, že už jsme Kubu odučili to, odnaučili. Vždycky přišel do studia a říkal, chcete vidět, o čem budu mluvit? A my, ne. Ne. Ten moment překvapení tady musí být i pro
1: nevíte
0: nás.
1: Nevíte co? Dobré ráno.
0: Však my to máme takhle i mezi sebou.
1: Jo.
0: Mm-hmm. Však tak je to tak kolikrát dopadá. Tak jo. O čem to bude dneska, Kubo? Ahoj.
1: Dobré ráno, Vašku. Dobré ráno, Báro. Dobré
0: podcasty. Ráno. Ty jsi ten podcastový guru. Ty to máš tak jako, máš to zmáknutý.
1: Vašek mě inspiroval. Dneska to bude Vaškovo téma.
2: Dadak. Vaškovo takže to téma. Bude o focení?
1: Přesně tak. Měl jsem i zálusk na
2: DJování.
1: Loďařské.
2: A, loďařské.
1: Na loďařské, ale nenašel jsem kvalitu. Nenašel jsem kvalitu, ale protože jsem tento týden měl s Vaškem takovou krátkou, ale velmi...
0: No přines nějaký starý foťák, říkal, hele, co s tím, říkal, vyhoď to. A to bylo, to bylo všechno.
1: To byla taková krátká, ale to byla taková...
2: Byl moc krátký.
0: A myslíš, že jako kdybych se... Ne, vyhoď to.
2: A co byl objektiv, byl moc krátký, nebo co se stalo?
1: Kompletně.
0: Kompletně všechno.
1: A já jsem přišel s takovým starým strojem, který jsem si před lety koupil s tím, že se něco naučím fotit a úspěšně jsem na to zapomněl ve skříni, tak jsem přišel za Vaškem, říkám...
0: Úspěšně ztratil nabíječku od baterky a tím to skončilo.
1: A která podle mě už se nevyrábí a nová by mě, nebo...
0: všechno, co bys potřeboval opravit...
1: Bazarová by mě stála třeba 10 tisíc, tak... Ano. Tak mi Vašek ještě jako dal pár takových jako chlapských rád, tak jsem se na to úspěšně vykašlal. A to pocení...
2: A to je taky někdy důležitý, umět se rozloučit s věcma, přesně. Co už nefungují.
0: Hele, je to tak, že já když jsem tak jako začal koketovat s tím, že si koupím první foťák a šel jsem se zeptat těch, kteří tomu rozumějí, říkají, nedělej to. To je černá díra na peníze, nedělej to.
1: Jo.
0: Ne. A byla. Takže tak.
1: Tak já jsem si našel novou černou díru na peníze, a tím jsou hodinky, ale tak o tom už pohovořit jindy, to Bára asi zná. Hele, tak já mám focení.
0: No dobře.
1: Vašku, focení. Tak schválně, jestli některé z těch podcastů budeš znát.
0: Těžko říct,
1: uvidíme. Začal bych, mám dva typy teďka v tomto vstupu. Uh-huh. Začal bych podcastem, který už funguje úctyhodných 6 let na podcast a ten podcast se jmenuje Fujifilm X-Talk. A je to podcast s uznávanými osobnostmi z prostředí české fotografie. Jsou to takové sympaticky úctivé profily českých fotografů, fotografek a jejich práce. Antonín Kratochvíl, Jindřich Štrajt, Libuše Jarcoviáková a další, které bude Vašek jako fotograf určitě znát. A vy se v tom klasickém rozhovorovém schéma dozvíte, jak a co je formovalo v životě a následně i pracovně s foťákem. A sympatická jsou přiznání některých fotografů, jak doma slyší výtky, že nefotí členy rodiny. To možná fotografové znají. A mě překvapilo, jak se to dobře poslouchá, jak ti autoři, kteří jsou většinou introverti, umí o své vizuální práci dokonale obrazně mluvit. A většina z nich má dar vyprávět. Je to takový klidný svět bez spěchu. A já bych se autoru tímto chtěl zeptat ještě jednu velmi důležitou otázku, kdy v těch rozhovorech bude můj oblíbený Viktor Kolář.
2: To máme jim zavolat, nebo?
0: Pojďme jim zavolat. Nás jako?
1: To já se ptám takhle do pléna, snad nás slyší. Hele, a druhý tip je pro ty z vás, kteří nechcete fotit reportážní fotografii anebo krajinky, ale chcete uspět spíš s produktovou fotkou, tak sledujte projekt Top Shot, ale musíme jít teďka od ryze audia k 100% videu, protože fotka je vizuální příběh a chcete se na ní dívat, když o té fotce někdo mluví. Takže doporučuji sérii Top Shot, to je edukativní videoshow, ve které si fotograf Jan Pelikán zve na pokec nad fotkama doslova své kolegy, aby v detailech popsali proces focení konkrétních snímků. Oni tam stojí s takovou tuškou a čmárají do těch fotek.
2: Elektronická tuška.
1: Něco takového. A popisují ti vymýšlení nápadů a hlavně použití světla. Takže jak se fotili třeba Zlaté zuby Izomandiase, nebo Menička ve fancy restauracích, anebo Real Madrid.
2: No, to jde.
1: Top Shot, doporučuji. Je to takový ten typ pro pořadu, u kterého se na hodinu zastavíte, protože sledujete profíky, jak mluví o své špičkové práci.
0: Jo.
1: Výborný.
0: No, to je super.
2: Mm-hmm. A znal jsi něco z toho?
0: Koho? Co?
2: No, z těch podcastů?
0: Ne, neznal.
2: A pustíš si něco z toho?
0: Nevím. Já vždycky jako jsem si pouštěl jako tutoriály, abych věděl, co a jak se vlastně jakoby fotí, protože někdy to jako na první dobrou jako nepoznáš. Jako. Můžeš si fotit, co chceš a můžeš to dělat blbě a pak ti stačí jenom prostě pár věcí, které ti někdo řekne, hele, tohle to musíš jít tamhle, nejlepší, jako já tomu říkám nožní zoom.
3: Nožní zoom.
0: Nožní zoom, to prostě, že prostě uděláš pár kroků dopředu nebo dozadu a tím si otevřeš svět fotografie.
3: Nožní zoom.
0: Nožní zoom, fakt, to je super. Zvlášť, když máš pevný objektiv, ty, že nemáš jako... Já
1: normálně si otevři YouTube kanál a měj svoje tutoriály. Nožní zoom, no. Tím bych začal.
0: No, a tím bych ale skončil. Jako, takže, no, tak. Takže tak, no. Tak super, tak děkujeme. To ještě bude něco, nebo
1: ještě
0: už
1: bude jeden.
0: Jo, dobře, máme ještě jeden. Tak to jsem hnedka klidnější.

0: Tak Kubo, no a tak já doufám, že když tohle to byly podcasty pro Vaška, takže teď máš něco pro mě, aby to bylo takový genderově vyrovnaný.
1: No, tak teď jak z toho ven? No.
2: 200, jo.
0: Nožním zoomem.
1: Nožním... Nožním zoomem.
0: Musí se trošku odzubovat asi. Dobře, no tak
1: ne,
0: nic.
1: Ne, příští týden bude pro tebe. Celá hodina s tebou, pro tebe.
0: Dobře, tak jo, zapřísahám tě.
2: To jsem si naběh.
3: Už teď mě ty vidle bolí.
2: Ano, s čím přicházíš? Tak povídej.
1: Pořád zůstáváme u těch fotek a zůstáváme u projektu, který se jmenuje Zlatá hodinka. To mi Vašek taky vysvětloval, co znamená Zlatá hodinka. A je to projekt fotografa Jakuba Fischera a ten dává prostor pro českou a slovenskou kreativní komunitu a každých 14 dnů si zve fotografy, filmaře a tvůrce obsahu. A u toho tvůrce obsahu bych zůstal, protože hostem tuším 6. dílu byl taky Jan Vacke. To je borec, který na Instagramu ukazuje úplně jiný způsob práce s AI v rámci vizuality. A je to ten typ obsahu, který byste ukázali podle mě i svým rodičům, ať pochopí nebezpečí digitálního světa a podvodu na internetech. A jestli tomu podcastu můžu něco vytknout, něco málo, tak má to trochu těžkopádný začátek s ohledem na avizovanou práci hosta. A pro mě to začalo být zajímavé až někdy od 30. minuty, ale stojí za to neskipovat, protože se konečně dozvíte, jaké AI nástroje Jan Vacke používá, jak promptuje scénář a kolik kreditů při tvorbě spálíte a taky, že ne všechna tvorba s malým dosahem na Instagramu je pomstou algoritmů za třeba to, že jste v těch reelsech vulgární. Je to většinou často mnohem jednodušší. Třeba ta vaše tvorba stojí za prd.
0: Aha. Myslíš, že to je tím, jo?
1: Mm-hmm. Já bych tady, to bych i podepsal.
0: To bys i podepsal, takže jedeš teďko v AI, jo?
1: Něco mě ty videa...
0: Nenalákalo tě to?
1: Ne, to bych... To je jako s tou fotkou, to si sedneš a sedíš, klikáš, sedíš. Ne, to není pro mě.
0: To ne, není to pro tebe.
1: Ne, ale rád se dívám, když to někdo umí dělat a je v tom nejlepší.
0: OK.
1: Jan Vacke, podívejte se na jeho Instač.
0: No tak... To byly dobrý tipy. Mm-hmm. To mě docela zaujalo tohle. Já už si říkal, že to není pro mě. Každou se podívat.
1: Tak co by tě tak příští týden, babulku, potěšilo?
0: Nevím, budu o tom přemýšlet.
1: Jo. Mm-hmm.
0: A pak si to přijdu objednat.
1: Podívej se, Taylor Swift, měli jsme.
0: To jsme měli, no.
1: To jsme měli.
0: No, ale s tou Beyoncé to z mě teda pěkně vypek.
1: Tak počkejte, já se ještě podívám.
0: To od tebe nebylo hezký, to ti pořád ještě zazlívám.
1: Barakova na
0: Beyoncé. Já se po babičce trošku štír.
2: Tak to asi ukončíme, ne, co? Radši jdeme hrát.
1: Já se podívám na hvězdná znamení.
0: Jo, radši nasaď nožní zoom a zase příští týden.
4: Express ráno. S Babuhačí a Vaškem Mašindou.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Vyrazte se slevomatem do termálů. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
4: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
10: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
11: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva další 10% s heslem PT Service.
12: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
13: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
14: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
15: Mami!
14: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
15: Vystřihovali jsme slana.
14: Vystřihovali?
15: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
16: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
17: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
18: Music. First.
19: Express FM.

0: Fontaine's DC je na Expressu 9 hodina 31 minuta. Babu, měla jsi někdy taky takovej ten dojem, že až se to tady v téhle zemi podělá, tak se odstěhuješ, ale nevíš kam?
1: Ne.
0: Neříkáš si to, nebo takhle mnoho lidí si to říká. Mě už to tady nebaví, já bych někam šel, ale nevím kam.
1: Já myslím, že ty lidi, co si tohleto říkají, málo byli jinde, ono to tady ještě není až tak podělaný. Jo. Ono se to jen tak tváří.
0: A je to pravda, protože magazín Time Out, cestovatelský, dal dohromady nejlepší země pro přestěhování se.
1: No.
0: Jako kdyby si jela jako opustit svoji zemi, kam by se směla přestěhovat. Do té první desítky jsme se vešli, jako Česká republika. Tak jenom abyste věděli, že u nás to tak v celosvětovém měřítku blbý není.
1: No.
0: To jenom, tak, že prostě my jsme takový.
1: Tak Slováci Češi, to vědí, tak, že jo, proto se sem stěhujou.
0: Jo, dobře, děkujeme. No ale jinak na prvním místě je to Estonsko.
1: Estonsko je teďko, ano, to.
0: Pak je tam Singapur, následně Malajzie, Portugalsko, Tajvan, Litva, Hongkong, osmý je svatý Krištof a Nevis. Ty mají jako lepší daňový systém a tropické klima.
1: Jo, to jsem si říkala, no.
0: A první desítku, my jsme teda devátí, a první desítku zavírá Malta.
1: Malta. Ale tam se mi líbilo na té Maltě.
0: No.
1: Hezky se, jako, tam je to zase výhoda, že se tam mluví anglicky, protože třeba co mě od Portugalska odrazuje, je právě portugalština. Nebo co mě jako celkově odlákává od toho stěhování je, že tam musíš mluvit tím cizím jazykem, a pro mě jako jediný ještě ten druhý jazyk, který docela zvládám, je ta angličtina, ale moc už by se mi nechtělo se učit něco dalšího. Mm-hmm. Ještě si myslím, že španělštinu bych třeba zvládla, ale mě zatím nejsem ještě připravená na takový ten španělský styl života, bych řekla. A v Portugalsku se mi líbilo, ale vadí mi jazyk. Já
0: rozumím.
1: Dobrá. Když to Malta je na tohleto fajn. A navíc takhle, já samozřejmě, vždycky seš někde na dovolený, takže se ti líbí skoro všude, že jo? Protože nemusíš tam chodit do práce, tam jako po hodinde a tak. Ale ta Malta je podle mě fajn pro nějaký mladší ročníky, protože mě to tam přišlo takový jako party. Mhm. My se tam byli teda i na tanečním festivalu.
0: Je taková levnější Ibiza. No. I když to taky úplně není levný.
1: No levnější, jako, ale řekla bych příjemnější. My když jsme tam totiž byli, tak navíc tam pařili takový jako starší Britové, ale ne takový ty, co jako blejou tady prostě po chodnicích, ale takový ty starý jako ravers.
0: Jo, takový ty jako já, teda chci říct.
1: Jo, přesně, ty by ses tam úplně hodil na tu Maltu.
0: 50 a hauzina.
1: Jo.
0: Chápu.
1: A jedou tam bombice, jako.
0: Takže
1: super si s tebou pokecaj, trošku drinkuju a poslouchaj skvělou muziku.
0: Ale to jsou taky jenom právě ty turisti, ne?
1: No je, spousta z nich už tam je jako nastálo.
0: Jo. Hmm. Tak vida. Takže mám ještě nějaký jako cíl, kam by, kdyby se to tady potop.
1: Ano, takzvaně. Tak můžeme ještě na Maltu.
0: Můžeme na Maltu. Crystal Dewan za chvíli doprava na Expressu.

Jak to vypadá na silnicích, hlášeno je několik dopravních nehod. Praha, Kbelská, tradiční dopravní nehoda. Osobák tam ale skončil ve svodidlech. Pozor si dejte, pokud jedete po D10 ve směru na Turnov, je tam požár vozidla. Stále tam ještě probíhají odklízecí práce, ještě to není pořád uvolněné. Pokud jedete po D11 ve směru na Hradec Králové, 36. kilometr dopravní nehoda, kde se tam vyprošťují nějaké osoby, a hnedka vedle ve Vrbové Lhotě je dopravní nehoda dvou osobních aut. Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
2: Začalo samočištění a vysoušení.
1: Takže žádná belíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
7: Počkej, ty mě zveš do galerie?
6: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
7: A co tam budeme dělat celý den?
6: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
7: A pak?
6: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
7: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
8: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
9: Já tady žít nebudu.
8: O vztazích, které nejsou jednoduché.
10: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
8: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
13: Snídani?
12: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
13: Oběd?
12: Divadlo Hibernia uvádí
14: romantický muzikál
12: Saturnin.
14: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
12: Od září 2026
14: v divadle Hibernia.
15: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
16: Vyslev se na to, Franto!
17: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ. Oh.
18: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
19: Express.
20: Music first.
19: Express FM.

0: Justin Timberlake, Take Back the Night. 9.52. Není čas? Počkej, já jsem tě nezapnul.
1: No,
0: mikrofon.
1: Já už
0: jdu,
1: to mě ani už nezapíne. Ne. Ahoj, hezký víkend,
0: nebo
1: ještě mám
0: něco
1: říct?
0: Jo, něco řekni.
1: Ahoj, hezký víkend.
0: Bylo tak něco... Začátek byl takový vlažný a zrovna takhle i končíme, to ne, to musíme...
1: Začátek byl vlažný.
0: No, mně to přišlo docela, jakože jsme tak jako byli takový trošku, jak to slušně říct, rozhozený.
1: Aha, tak počkej. Milí posluchači, my vám s Vaškem děkujeme, že jste celičký týden poslouchali Express ráno. Bylo nám ctí, že jste si vybrali právě nás mezi 7. a 10.
0: A taky jsme se snažili, aby těch témat bylo hodně, aby to bylo různorodé, aby si každý vybral. A kdybyste si nevybrali čirou náhodou, o čemž teda silně pochybujeme, tak doufáme, že si nás naladíte i příští týden mezi 7. a 10. a my na tom zkusíme ještě přes víkend zapracovat a přidáme nějaké téma, které by vás mohlo zajímat.
1: Přesně tak, protože my s Vaškem v podstatě nespíme a jenom myslíme na vás, abychom vám udělali krásné ráno. Tak si o víkendu odpočiňte, protože v pondělí jsme tu zas.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie hledá svědky sobotní nehody 3 aut na D1 u Klimkovic na Ostravsku, při které se lehce zranilo 5 lidí. Obrací se na řidiče a osádky vozidel ohledně poskytnutí informací k jejímu průběhu. Pohonné hmoty na Slovensku minulý týden mírně zlevnily. Podle statistiků opět klesly ceny benzínu Natural 95. Nafta už přestala zdražovat. Polská tenistka Iga Świąteková díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku. A co se týká počasí, tak dneska bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, ráno a odpoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 28, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Peggy Gou a Yara Star a jejich track Woman. V 10 hodin a 8 minut na Express FM u dopoledne vás vítá a zdraví Míša Tůmová. Já bych se přece jenom ještě vrátila trošku k tomu tracku Happy, který tady zazněl před chviličkou od Pharrella Williamse, protože věřím, že jste všichni happy, že je pátek a že je dnes rok 2026 a ne 1968, protože vzhledem k tomu, že je 20. srpna, tak kdybychom byli v roce 68, tak dnešek by nebyl úplně příjemný vzhledem k tomu vpádu vojsk. Dneska na vás zaútočím tak maximálně já a to skvělou hudbou. Začneme rovnou novinkou. Turecká DJka Carlita se spojila s floridským duem Sophie Tucker a z toho vznikl příjemný track Manhattan. Novinka.

0: Maisie Peters. Questions. Otázky. Otázka je, co bude hrát za chvilku. Bude to třeba Ariana Grande, anebo Sombrová balada My Body Isn't Ready.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií. S důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ. Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
5: Prázdniny končí, škola volá, zavídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
6: pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
13: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
12: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

Není to tak dlouho, myslím, že minulý měsíc, kdy Ariana Grande podala žalobu na dva neznámý pachatele za to, že se nabourali do účtu herců, fotografů a producentů z jejího týmu a na Darknetu za velký peníze prodávali ukradené písničky, fotky i videa. Jen v roce 2023 jí takhle uniklo neuvěřitelných 45 nevydaných skladeb. A asi se to nehejbe dost rychle, protože soudní procesy chvilku trvají. Takže teď pro jistotu navíc požádala soud o to, aby ona sama směla nahlížet do záznamů internetových platform, o kterých se domnívá, že by mohly konečně odhalit osoby stojící za tady těmi dlouholetými úniky. Mně to upřímně přijde boží, protože má 100% nějaký kontakty, který se v tom zvládnou povrtat líp než soudy možná, ale hlavně rychlejš. A ani bych se nedivila, kdyby se do toho fakt vrhla i sama, protože já nevím, jestli jste viděli nějaký rozhovory s ní nebo její tvorbu mimo to, co slyšíte v rádiu, ale jakkoliv křehce ona působí, tak se nebojí jako fakt vůbec ničeho. A mám z ní respekt. Teď ale zabrousíme do dob, kdy se tohle vůbec řešit nemuselo. A to sice do roku 1995 s kapelou Smashing Pumpkins.

Radiohead, no surprises. Přicházím s nabídkou. Ne. Přicházím s doporučením, tak. S doporučením, protože včera jsem zhlídla čtyřdílný dokument na Netflixu, který se jmenuje Dynastie Murdochovy. A pokud vám jméno Rupert Murdoch nic neříká, tak je to jeden z největších, ne-li největší mediální magnát světa. Ten dokument je vymyšlený dobře, vtáhne vás formou hry, kdy čtyři děti soupeří o tatínkovou pozornost a uznání, protože samozřejmě

vědí, že jednou impérium převezmou, takže se do toho snaží všelijak zapojit a postupně to nabírá obrátky. A je tam velmi dobře zobrazeno, jaký vliv mají média výběrem svých zpráv, které pak předávají, nebo teda spíš, jaký obsah chce předkládat jejich majitel. A to hlavně i jestli je v rámci politiky nalevo a nebo napravo. A taky do jaký míry to pak v těch médiích rezonuje, co funguje nejlépe na masy. Nebo ale taky na druhou stranu ta rodinná část příběhu, kdy vlastně rodinné impérium nefunguje jednotně, protože sama hlava toho impéria jedná dost nesourodě. Nebo třeba taky, jak velkou roli hraje načasování událostí, který ani člověk sám nemůže ovlivnit. Plus teda bych nakonec řekla, že Rupertovi je teď 95 let, a ať už na něj je názor jakýkoliv, tak je obdivuhodný, že jak čipernej je a že oznámil odchod do důchodu až ve svých 92 letech. Dynastie Murdochovy. Netflix. Express FM. Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Skonto nabité.
9: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
10: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
11: Snídani?
10: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
11: Oběd?
10: Divadlo Hibernia uvádí
12: romantický muzikál
10: Saturnin.
12: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
10: Od září 2026
12: v divadle Hibernia.
13: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Music. First.
2: Express FM.

Tohle jsou Editors, kapela z Birminghamu, odkud si zaletíme ještě do Švédska. A to konkrétně za švédskou indie rockovou kapelou Caesars. Ta vznikla v roce 95 jako 12 Caesars, pak se přejmenovali na Caesars Palace, což museli zkrátit kvůli konfliktu s vegaským kasínem. Oficiálně se tahleta kapela vlastně nikdy nerozpadla. Šlo prej o postupné vyhasínání. Poslední album Strawberry Wheat vyšlo v roce 2008. V únoru 2012 pak kytarista Joakim Oulund v rozhovoru pro švédské rádio potvrdil, že kapela má na neurčito pauzu. Nicméně konkrétní důvod prostě nebyl nějak blíž vysvětlen. Šlo spíš o přirozené odeznění zájmu a rozjezd vedlejších projektů jednotlivých členů kapely. Nicméně nebyl to úplně definitivní konec, protože koncem roku 2017 kapela odehrála překvapivé reunion koncerty a pak v roce 2019 zase odešla do pauzových lovišť a od té doby je u nich ticho po pěšině. Tohle je jejich Jerk It Out.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Návštěvnost filmu Vlny Jiřího Mádla, který se odehrává na pozadí událostí srpnové okupace, k 21. srpnu překonala v českých kinech 1 000 000 diváků. Jde o druhý nejvýdělečnější tuzemský film po roce 1989. Panamský průplav od září kvůli suchu omezí provoz, uvedla jeho zpráva. Provozovatel nevyloučil další snížení v závislosti na počasí. Méně srážek způsobuje jev El Niño, který je letos výrazně silnější. Zítra začíná třetí a poslední Grand Tourový cyklistický závod roku, španělská Vuelta. Již 81. ročník závodu potrvá do 13. září a nebude na něm chybět ani česká účast. A dneska bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se ale místy objeví déšť, přehánky a ojediněle i silné bouřky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 22 až 26 stupňů Celsia. K večeru a v noci se od západu při přechodu srážek ochladí. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is So Sad, krátce po 11. na Express FM. V posledním díle podcastu platformy CzechCrunch byl hostem český technologický influencer Petr Mára a trošku se tam rozpovídal o AI. Kdyby měl prej uvíznout na pustém ostrově s jedním ze dvou nejmocnějších mužů světa technologií, tak by si vybral Elona Muska, protože šéfovi OpenAI, Samu Altmanovi, totiž podle svých slov jednoduše nevěří. Podle Petra Máry představuje umělá inteligence největší změnu v dějinách lidstva a hlavní hrozbou podle něj není nezaměstnanost, ale riziko, že lidé ztratí vlastní iniciativu a nechají za sebe AI dělat úplně všechno. Petr přes 20 let bojuje s těžkým autoimunitním onemocněním trávení. A právě život v neustálém fyzickém diskomfortu ho naučil, že neustálá honba za pohodlím je slepá ulička a že největší osobnostní i pracovní růst přichází právě v momentě, kdy musíme překonávat překážky, což je svatá pravda. Jak to Petr Mára vidí víc do hloubky, tak to si můžete pustit na YouTube v dvouhodinovém rozhovoru s Michalem Ptáčkem. A zase, abych jako AI jenom nehanila, tak za chvilku se podíváme na jednu skvělou věcičku, která vznikla za pomocí AI a kterou vyvinula mladá Češka a pomůže zachránit dost zvířat. Express FM. Express.

0: To je úplně harmonický spojení. Justice a Tame Impala ve společném tracku Never Ender na Express FM. Za malou chvilku taky Sam Fender s Eltonem Johnem.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a v finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
3: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina. Příběhu, který vás dojme i pobaví.
4: Já tady žít nebudu.
3: O vztazích, které nejsou jednoduché.
5: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
3: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
13: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
12: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
14: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Express FM.
16: Hudba.

Posloucháte Express FM, tohleto je Charlie XCX, Wink Wink, čili Mrk Mrk. No a my se jdeme mrknout na ten český vynález. Ten má na svědomí 32-letá rodačka z Třince, Sára Nošková. Ta vybudovala startup s názvem Flox Intelligence, který propojuje umělou inteligenci s ochranou přírody a infrastruktury. Jejich senzory umí vokalizovat v jazyce 27 druhů zvířat. Od vlků, medvědů a jelínků až po kojoty nebo třeba ptáky a varovat je před nebezpečím u dálnic, železnic nebo letišť. Jinými slovy, v jejich vlastním jazyce jim vyšle signál, aby z nebezpečného místa raději odešli nebo odletěli. Tady ten příběh je úžasnou ukázkou toho, jak se z plánované kariéry v diplomacii, což byl původně Sárin obor, dá přes praxi v stockholmském Googleu na Královském technologickém institutu vybudovat celosvětově unikátní produkt. Tady ten startup nedávno získal významnou investici 3 miliony dolarů pod vedením českého fondu Tilia Impact Ventures a sama zakladatelka převzala ocenění přímo od švédského krále Karla 16. Gustava. No bravo, to je super tohleto. Před námi YouTube, Street of Dreams, nebo pak třeba ještě Kendrick Lamar koukám.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind na Express FM. Americký DJ a producent John Summit zažívá asi absolutní vrchol svojí kariéry. Nebo možná ještě něco přijde, těžko říct, ale teď se mu povedlo oficiálně vyprodat legendární stadion Los Angeles Memorial Coliseum pro prosincovou zastávku svého turné Control Escape. Pro 37-letou hvězdu taneční hudby má tenhle úspěch dokonalou symboliku, protože přesně před 4 lety na tom samém stadionu vystupoval jako pouhý předskokan. Od té doby ale vydal skvělý druhý album, ovládl slavný kluby na Ibize i festival Tomorrowland, kde byl jedním z headlinerů a dneska bez problému vyprodává největší arény světa. To je hodně solidní posun za 4 roky. Já jsem viděla jeho set z letošní Lollapalooza a na mě je to teda až moc jako taneční, ale přece jenom, jakoby je šikovnej, bavilo mě to a to, že je šikovnej, dokazuje i ve svojí letošní skladbě s Julie Wolf, With Me.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
4: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
5: Počkej, ty mě zveš do galerie?
4: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
5: A co tam budeme dělat celý den?
4: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
5: A pak?
4: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
5: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
1: Hudba na prvním místě.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Nedávna studie zjistila souvislost mezi vydáním velkých alb a smrtelnými nehodami ve Spojených státech. Počet úmrtí na silnicích prudce vzrostl v den, kdy se hitové nahrávky objevily na streamovacích službách. Zvýšení přišlo s vězně obsazeným soundtrackem, včetně hudby od Taylor Swift, Drakea a Kendricka Lamara. Přičemž efekt byl obzvláště výrazný u mladších řidičů. Nejen Taylor Swift, Celine Dion nebo Isaac Hayes, ale i Ariana Grande řeší užití, respektive zneužití, její skladeb do videí Bílého domu. Nedávno to bylo se skladbou Bye, kterou použil Trumpův tým pro protiimigrační kampaň. Další video s její hudbou, které žádá Grande o stažení, je se skladbou We Can't Be Friends. Olivia Rodrigo se ukázala jako holka s otevřeným srdcem a také otevřenou peněženkou. A to když na sítích popřála vše nejlepší jisté Jamie, která měla narozeniny, a dala jí follow. V dalším videu se pak dozvěděla o potížích se zaplacením školného a tak poslala studentce $5,000 na dokončení semestru. Až nyní celá story vyšla najevo. Je to taková pěkná tečka za těmito týdenními hudebními zprávami.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pískot a skandování doprovázely u Českého rozhlasu projev předsedy sněmovny Tomia Okamury i projev místopředsedkyně vlády Aleny Schillerové. Premiér Andrej Babiš se omluvil kvůli návštěvě jižních Čech. Polská policie zatkla 23-letého muže, kterého podezírá z toho, že plánoval atentát na čelné polské politiky a také k tomuto činu vyzýval. Informovala o tom polská média. Pokud mu policie trestné činy prokáže, bude mu hrozit až 20 let vězení. Brazilský záložník Savinho má namířeno z Manchesteru City do Tottenhamu. Podle médií by měl londýnský celek, kde působí český brankář Antonín Kinský, za 22-letého fotbalistu zaplatit 75 milionů liber. A co se týká počasí, tak dneska bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se ale místy objeví déšť, přehánky a ojediněle i silné bouřky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 22 až 26 stupňů Celsia. K večeru a v noci se od západu při přechodu srážek ochladí. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.

Tohle je australská trojice DMAs se svým hitem Heaton Park, krátce popolední na Express FM. Pojďme se podívat, kam bychom mohli během dneška nebo zítřka vyrazit za hudbou. A dneska mě tady zaujal koncert Paulího Garanda se slovenskou zpěvačkou Zeou a Štěpánem Urbanem a Under My Pillow. Ty budou dneska vystupovat v pražské Radlické kulturní sportovně od 17 hodin u ženských domovů. Když ještě zůstaneme v Praze, tak od 7 hodin bude u Pražského hradu vystupovat Záviš u zavěšeného kafe. Pokud bychom poodjeli z Prahy, tak se můžeme podívat do Karlových Varů, kde je multižánrový festival Hot Springs 2. Tam vystoupí třeba Anet X, Izomandias s Nick Tendem nebo Ben Cristoval. Ještě se podíváme třeba do Plzně, tam je od 9 koncert s názvem Mistr filmové hudby Hans Zimmer a zazní tam hudba z Pirátů z Karibiku, z Gladiátora, Top Guna, Interstellar, Prázdniny, zkrátka průřez hudbou Hanse Zimmera. A tady to můžete zažít nejen v Plzni dnes večer, ale i zítra od 9 v Brně a taktéž v Praze. Takže to jsou moje tipy na tenhle víkend. No a když jsme zmiňovali Bena Cristovala, tak si ho i pustíme.

0: No, no, no. Pumpin' Blood na Express FM ve 12 hodin a 16 minut. Za malou chvilku tady bude hrát letní hit od Hughla a nebo se podíváme za Fools.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky, flašky, kufříky
3: vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba. Oh,
7: špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Express. Music first. Express FM.

Fools in Degrees právě dozněli na Express FM. Ještě mě napadlo, že by vám mohlo přijít vhod, nebo mohla přijít vhod informace, že zítra se koná Hradozámecká noc 22. srpna v sobotu a ta se netýká jenom hradu a zámku, ale všech možných dalších stavení, jako jsou i kostely a kláštery a vily a zahrady. Zkrátka je tam zapojeno asi 139 památek po celé naší zemi. A o co teda jde? Oni se posetmění rozsvítí a nabídnou návštěvníkům výjimečné zážitky a bohatý doprovodný program, jak pro děti, tak pro dospělé. Takže pokud máte v nějakém svém blízkém okolí hrad nebo zámek, nebo třeba i nějaký zříceniny, tak se podívejte, jestli tam náhodou není taky něco v plánu. Celý ten list najdete na kudyznudy.cz. Tam se dočtete, které hrady a zámky a další stavení jsou do tohodle zapojené. Hradozámecká noc zítra.

0: 50letá Zdena vede obyčejný život venkovské poštovní doručovatelky. Dům jí padá na hlavu a samotu zahání chroupáním okurek u televize. Její úspěšný syn Lukáš, který žije ve Francii, se přijíždí naposledy rozloučit se svou nemocnou babičkou, která vysloví poslední přání. Ještě jednou vidět zpěvačku Helenu. Snaha udělat babičce radost svede matku se synem, který celou dobu skrýval, že je gay a živí se dragem dohromady. Lukáš převrátí matčin život na ruby a ukáže jí, že má šanci být znovu šťastná, i když se to obyvatelům vesnice nemusí líbit. V dalších rolích se objeví Alexandra Borbély, Alena Doláková, Jitka Schneiderová nebo Natálie Řehořová.
1: Co ta Helenka? Volala si ji?
2: Jaká Helenka?
3: Máma si usmyslela, že chce ještě jednou v životě vidět Vondráčku.
2: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
1: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
2: Co?
1: Že jsi teplý.
2: Já jsem gay. A nepracuju v žádné bance. Neživím se jako drag queen.
1: Jako co?
0: A ještě je tu americká romantická komedie Na jednu noc, která sice zahraničním recenzentům příliš nevoní, ale divákům se moc líbí, a to hlavně díky chemii Moniky Barbaro a favorita na roli Jamese Bonda, Keluma Tardnera. Komedie vychází ze situace, že je v Americe zakázán nemanželský sex. Tedy s výjimkou jediné noci v roce, kdy mají nesezdaní dovoleno se spustit, a to kolikrát se jim zlíbí. A právě během tohoto svátku nezávazného sexu do sebe v New Yorku narazí Owen a Ellie.
4: Express Filmix
5: na Express FM.
6: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
5: Express.

0: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Express FM.
8: Hudba, hudba na prvním místě.
9: You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Nia Archives, Georgia Smith, Get Me Down, to je novinka tady u nás na Express FM. Druhá řada seriálového hitu Extraktoři nám trošku rozčeřila prázdninové televizní vody. Příběhy speciálních agentů, kteří zachraňují Čechy unesené v zahraničí, můžeme každý pátek sledovat na platformě OnePlay. V druhé řadě se opět objeví Jakub Štáfek, Jan Révaj, Pavla Gajdošíková a další. No a nováčkem tvůrčího týmu je režisér Jan Pavlacký, kterého si Michal Plšek pozval do svého pořadu Express Star.
1: My jsme skutečně fakt jako chodili po městě, a když se nám líbil nějaký barák, tak jsme tam klepali na dveře. Jednou nám otevřel někdo, pak když jsme tam šli druhý den to teda domů, tak tam otevřel někdo úplně jiný, říkal, že o tom vůbec nic neví. Ale i se to dělo, že fakt v noci jsme měli točit v nějaký restauraci, kde ten majitel prostě najednou mu došlo, že vlastně by možná mohl chtít víc peněz, tak prostě řekl, že se tam točit nebude, a to byla lokace, která byla navázaná ještě na druhou, třetí, takže to jako fakt nešlo o ní přijít, no, takže jsme vlastně místo natáčení tam jako vyjednávali cenu, a ona to je trošku vždycky taková hra, že jo.
0: Celý rozhovor s Janem Pavlackým, který mimochodem režíroval i pro Netflix, si můžete pustit na našem webu expressfm.cz a nebo na všech podcastových platformách. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dálnice D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chodce Rady se dnes večer kvůli noční zatěžovací zkoušce mostu Šmejkalka uzavře v obou směrech až ve 22 hodin. S obnovením provozu se počítá v sobotu od 6. raní. Soud potvrdil tresty vězení pro 5 cizinců, kteří z Německa do Česka v dortech linkovými autobusy dovezli 32 kilogramů kokainu. Jednomu zkrátil vyhoštění a zbylá odvolání zamítl. Betis Sevilla, který se chystá na první účast v Lize mistrů po 21 letech, získal útočníka Troye Parrota z Alkmaaru. S irským fotbalistou podepsal 5letou smlouvu a podle médií za něj zaplatil 16 milionů eur. A co se týká počasí, tak dnes odpoledne a v noci na sobotu mohou část Čech a západ Moravy zasáhnout silné bouřky s nárazy větru až 90 km za hodinu. Napršet může až 70 mm srážek. V aktualizované výstraze o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Je 1 hodina a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Break and Swim, Return to Bebo, krátce po jedné odpolední na Express FM. A teď jsem se dočetla, že ze zvažovaných budoucích Bondů se jeden sám oficiálně v podstatě vyautoval, nebo teda odhlásil. A to 41-letý britský herec Theo James, který ho znají diváci třeba ze seriálu Bílý lotos, Gentlemani, anebo z filmové série Divergence, tak se stáhnul z kandidátky na novýho Jamesa Bonda. Buď se zvažoval on, nebo Aaron Taylor Johnson, Callum Turner, anebo Jack Lowden. Ty všichni zatím ještě stále patří k horkým kandidátům na roli agenta 007. Theo ale řekl, že se na tuhletu roli cítí příliš starý. Ještě jednou zopakuju, je mu 41. Hlavním důvodem je taky strach ze ztráty soukromí a anonymity, protože má dvě děti a po obřím tlaku z doby Divergence si hlídá rodinný klid. A role Bonda by pro něj byla krokem na cestu, ze které už není návratu. Výrobci Bonda sice slibují odhalení nového představitele do konce tohoto roku, ale režisér Denis Villeneuve a scénarista Steven Knight musí prostě hledat dál. Nebo už třeba mají jasno, ale jenom mlží. Ať se o tom mluví, že jo? To je taky dobrá reklama takhle. Express FM.

0: Sammy Virgi, Spice a Flowden, Match My Mood. Ve čtvrt na jednu, ne, na dvě, na Express FM. Ještě, že už je pátek. Za chvilku Olivia Rodrigo a pak český Rimidi.
1: Počkej, ty mě zveš do galerie?
2: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
1: A co tam budeme dělat celý den?
2: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
1: A pak?
2: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
1: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
3: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/bílé Karpaty.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: I'm here.
1: Posloucháte Express FM, tohle je český brněnský producent Rimidy, který mimochodem chystá svoji debutovou desku, takže na to se moc těšíme. Jinak pokud si myslíte, že se do italských Dolomit chodí hlavně za klidem a čistým horským vzduchem, tak teď je tam jiný trend. Horskou chatu ve výšce 2300 metrů v údolí Val di Fassa doslova zaplavily stovky turistů. Důvodem ale nejsou výhledy na alpský štíty, ale kobliha. Taková pěkná, chutná kobliha za 4 eura. Z horské chaty se stala virální senzace na Instagramu a TikToku, takže lidi vstávají za Úsvitu a stojí hodinové fronty na úzkých stezkách jen proto, aby si natočili video se sladkým pečivem. Místní spolky i zaměstnanci té chaty varujou, že hory nejsou zábavní park a že nezvládnutelný overturismus podle nich ničí horskou infrastrukturu i přírodu a může ohrozit budoucí příjmy celého regionu. Prostě všeho moc škodí.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle byla Tuvelu, Cool Girl. Možná to znáte. Koukáte na nějaký seroš, kde je ústřední rodina nebo parta přátel a vy si říkáte, že spolu musí mít i super blízký vztah i v reálu. No, v době natáčení to tak i bývá. Ale představitel Teda Mosbyho z kultovního sitcomu Jak jsem poznal vaši matku, 52letý Josh Radnor v podcastu Half the Picture, ale bez obalu přiznal, že se svými bývalými kolegy dnes už vůbec nevídá a nejsou si ani trochu blízcí. Neproběhla mezi nimi žádná divoká hádka ani drama. On situaci přirovnal k vysoké škole nebo k rodině, že prostě 9 let spolu trávili intenzivní čas, vytvořili si hluboký vztah, ale po skončení natáčení se všichni prostě rozutekli a žijou si svoje vlastní životy. S Neilem Patrickem Harrisem si nedávno v podcastu vyříkali nějaký drobný tenze, který mezi sebou prej na placu měli. S Jasonem Seglem si občas napíšou. S Kobe Smulders, a.k.a. s Robin, se vídají občas na Zoomu a Lily, čili Allison Hennigan, viděl naposledy na svojí vlastní svatbě v roce 2024. To je hold život, no.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídani?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
11: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Express. Music first. Express FM.

Tohle je producent Nimino. I only smoke when I drink na Express FM, kde se pomalu, ale jistě blížíme ke konci mého vysílání a to znamená, že si dáme fun fact nakonec. Psi při očichávání vždycky začínají pravou nozdrou. Pokud vyhodnotí, že vůně signalizuje nebezpečí, tak zůstanou u té pravé strany, ale jakmile ucítí něco příjemného, třeba jídlo nebo případného partnera či partnerku na možné páření, tak okamžitě přejdou na levou nozdru. Je to způsobené tím, že hemisféry jsou rozdělené a která hemisféra jejich mozku daný pach právě zpracovává, tak na tom záleží, kterou nozdrou pak ten pejsek čichá. S tímhle fun factem já se loučím. Přeju vám krásný víkend. Hodně, hodně odpočinku. Pro spoustu z vás je to asi i poslední klidný víkend, než se pomalu začnou vaše ratolesti připravovat do školy, tak si to užijte. No a v pondělí se zase sejdeme tady. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nezávislá média jsou jedním ze základních pilířů demokracie, řekl prezident Petr Pavel u budovy Českého rozhlasu v Praze při pětním aktu k 58. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Lidé podle něj nesmí dovolit, abychom o ně v důsledku postupného rozkladu přišli. Na rušných křižovatkách ve východočínském městě Changchou už na provoz nedohlížejí jen policisté. Pomáhá jim 15 téměř dvoumetrových robotů. Dokáží odhalit přestupky a poradit i s cestou nebo parkováním. Technickou časovkou v Monaku odstartuje zítra cyklistická Vuelta s hlavním favoritem na celkové vítězství Tadejem Pogačarem. 81. ročníku španělské Grand Tour se jako jediný Čech zúčastní Jan Hirt. Dnes a zítra čekáme srážky, v sobotu se ochladí na 19 stupňů Celsia, neděle bude o 2 stupně teplejší. Kvůli očekávaným silným bouřkám se mohou dnes večer a v noci na zítřek výrazně zvednout hladiny menších přítoků dolní Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. Po 13. hodině vás ze studia Expressu zdraví Veronika Kolušková, přeju vám hezké páteční odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Já jsem říkala, že bylo 13 hodin. To jsem se ale spletla a vás jsem možná trochu zmátla, protože jsem si myslela, že startuju vysílání, ale ona tady byla Míša místo mě hodinku, za což jí samozřejmě děkuju, zaskokovala mě, protože jsem měla představení na letní, bylo to moc hezký, zaměřte na letní letnou, je tam pěkně, příjemně, pokud budete v Praze o tomto víkendu. Takže to je můj první tip, jo, a zrovna zítra večer tam hrají I Love You Honey Bunny, takže máte velký důvod jít na letní letnou, mají tam koncert večer a vstup je navíc zadarmo. Tak dneska je pátek, takže vám budu samozřejmě dávat tipy na to, co byste mohli dělat o víkendu, což už jsem začala. Na hip-hop camp vás posílat rozhodně nebudu, protože ten byl včera pár hodin vlastně před začátkem zrušen, ale můžu vás poslat třeba na Štvanici ke klubu Fuchs, kde dneska začíná dvoudenní open air akce. Kdo na ní bude vystupovat, tak to vám prozradím za chviličku. Za chviličku si taky pustíme další hudbu. Co to bude? Nothing But Thieves, Victoria Monet a Dominic Fike.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během Bartolomějských slavností. Více na webu domprirody.cz/Bílé Karpaty.
3: Vyrazte se slevomatem do termálů. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
9: Mami!
8: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
9: Vystřihovali jsme slona.
8: Vystřihovali?
9: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
10: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
11: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto!
13: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
14: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
15: Music. Music. First.
16: Express FM.
17: Co je nového na Express FM?
18: Koukněte na expressfm.cz.

0: Na pražském ostrově Štvanice jsou na sebe nalepené dva kluby. Větší se jmenuje Fuchs 2, ten má vchod přímo z mostu, a druhý, který je zezadu, se jmenuje Bike Jesus. No a za těmito dvěma kluby je taková loučka, kde od včerejška probíhá Open Air, který bude mít zítra pokračování, na kterém vystoupí Gufrau s Viktorem Kalem a taky dva slovenští repeři, jednak Shimmy, taky Simi Livin' Life. To není všechno, bude tam spoustu DJs, třeba Kevu, Skardu a další. Takže vyražte se zítra. Bike Jesus s Fuchsem 2 mají takovou výhodu, že když venku bude pršet, tak se dá zalézt dovnitř. A my si od Gufrau s Viktorem Kalem a Simi Livin' Life pustíme jejich společný song, jmenuje se Jak robot.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Všichni, kdo se těšili na hip-hop camp, který měl proběhnout nedaleko Plzně, tak tady mám takovou alternativu, pokud už jste tam někde v kempu, nebo máte tu nějaký kamarády, který přijeli z Holandska, přiletěli z Finska, z Polska a prostě jsou ubytovaní v Plzni, v místních třeba hotelích, tak koná se zítra Riverbase Festival. Je to festival, taneční festival, který se koná ve Štruncových sadech pár kroků od náplavky v Plzni a je to festival, který bude plný back-to-back setů nejlepších českých DJs. Takže to je zítřek, Plzeň a ještě tu mám jeden festival, který se koná už dneska a to v Karlových Varech. Je to druhý ročník festivalu Hot Springs, jakože horké prameny a je to přehlídka interpretů, kteří oslovují převážně mladé publikum. Program začne zhruba za půl hodiny a dnes odpoledne tam uslyšíte a uvidíte Anet X. Od 8 hraje Ben Cristovao, od 10 je pak Izomandias a Nick Tendo a na druhé DJské stage například karlovarský rodák a resident DJ Akira. Tak tohle jsou dva festivaly, které proběhnou o tomto víkendu. My si jdeme pustit Holiday od skupiny Vampire Weekend.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Červené víno na světlém koberci?
1: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí.

0: čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
2: Já tady žít nebudu.
1: O vztazích, které nejsou jednoduché.
3: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
1: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
4: Počkej, ty mě zveš do galerie?
5: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
4: A co tam budeme dělat celý den?
5: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
4: A pak?
5: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
1: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídani?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jorotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

Jak už jsem říkala, jelikož byl hip-hop camp na poslední chvíli zrušen a odvolán, tak už bylo v Česku několik stovek lidí, kteří přiletěli z různých evropských zemí, ale bylo v Česku dokonce i několik vystupujících a je v Česku i několik vystupujících zahraničních, tak mluvím o zahraničních hvězdách. Nemluvím o tom, že čeští interpreti a slovenští mají samozřejmě zabuklý celý víkend a mohli hrát na jiném festivalu, ale to je jiná písnička. Chtěla jsem říct, že pro dva z těch interpretů se našlo takové jako náhradní řešení. Takže, poslouchejte dobře, ikona amerického rapu, producent a DJ The Alchemist vystoupí dnes večer na poslední chvíli na lodi Cargo Gallery v Praze, o supportce postará IDEA. A co se týká hardkorové hiphopové skupiny ze Spojených států jménem Onyx, tak ty budou mít meet and greet na Rohan Beer Garden od 17.30 až do 9:30 večer. Bude k tomu hrát několik domácích hiphopových DJs. Takže aspoň takhle, aspoň něco. My si pustíme IDEU dohromady s Jasonem Colem. Daniel.

0: Jsem Dan.
1: Express.
2: Express.
1: Express.
3: Hudební zprávy.
1: Music news.
4: Nedávna studie zjistila souvislost mezi vydáním velkých alb a smrtelnými nehodami ve Spojených státech. Počet úmrtí na silnicích prudce vzrostl v den, kdy se hitové nahrávky objevily na streamovacích službách. Zvýšení přišlo s vězně obsazeným soundtrackem, včetně hudby od Taylor Swift, Drakea a Kendricka Lamara. Přičemž efekt byl obzvláště výrazný u mladších řidičů. Nejen Taylor Swift, Celine Dion nebo Isaac Hayes, ale i Ariana Grande řeší užití, respektive zneužití, její skladeb do videí Bílého domu. Nedávno to bylo se skladbou Bye, kterou použil Trumpův tým pro protiimigrační kampaň. Další video s její hudbou, které žádá Grande o stažení, je se skladbou We Can't Be Friends. Olivia Rodrigo se ukázala jako holka s otevřeným srdcem a také otevřenou peněženkou. A to když na sítích popřála vše nejlepší jisté Jamie, která měla narozeniny, a dala jí follow. V dalším videu se pak dozvěděla o potížích se zaplacením školného a tak poslala studentce $5,000 na dokončení semestru. Až nyní celá story vyšla najevo. Je to taková pěkná tečka za těmito týdenními hudebními zprávami.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Lidé podle některých pražských nemocnic vyslyšeli apel, aby přišli darovat krev. Stále ji ale některé nemocnice nemají dostatek, a to například kvůli omezení dárců, kteří nesmí darovat krev po cestování do některých zemí nebo po předchozím přisátí klíštěte. Siamská dvojčata, která se na Slovensku narodila letos v červnu, oddělí lékaři v Saudské Arábii. Uvedla televize Markýza. 2,5měsíční dívenky Anička a Lucka jsou spojené pánvemi. Specializovaná nemocnice v Riádu už podle televize oddělila 70 siamských dvojčat. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Na kurtech chybí od poloviny dubna. A ještě počasí, dnes a zítra čekáme déšť. Zítra se ochladí na 19 stupňů Celsia, neděle bude o 2 stupně teplejší. Kvůli očekávaným silným bouřím se mohou dnes večer a v noci na zítřek výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy v Praze a také menších toků na severu Čech. Tolik zprávy v 15 hodin, posloucháte Express FM, ze studia vás zdraví Veronika Kolušková, hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Kolik je? 15.08. Posloucháte Odpoledne na Expressu, hezký den vám přeje Veronika. Dnes mám opět nějaké ty tipy na to, co byste mohli dělat o víkendu. Pokud budete víkend trávit v Praze, tak zítra si můžete udělat takový velmi ostrý kulturní podvečer, když vyrazíte ke klubu Cross, protože před Crossem vystoupí Mucha. Ona tam vystupuje docela často, ale tentokrát to bude velmi speciální koncert, protože vystoupí v doprovodu ryzí cymbálovky, ano, a celý ten projekt nazvali Pochcela muzika, podle její písně právě jsem se pochcela samozřejmě. Takže zítra Cross Club start je naplánován na 18. hodinu, takže pálenky potečou proudem, nasaďte kroj a zajděte si tam zatancovat. Hrát nám teď bude Alou Black, The Man a pustíme si taky MKS Poppy Bez Komp.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Před námi je předposlední prázdninový víkend, takže tu mám další tip na festival. Než skončí festivalová sezóna, ještě si můžete užít muziku venku, a to třeba ve Slaném, což je opravdu, co by dohodil kamenem od Prahy. Bude tam probíhat oblíbený festival Valník, na kterém dnes večer vystoupí například Znouzecnost a zítra třeba Sto zvířat, Ivan Mládek se svým banjo bandem, Schodiště anebo Švihadlo. Za chvíli tu budu mít další tip, a to v rámci old schoolu.
1: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
5: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
6: Já tady žít nebudu.
5: O vztazích, které nejsou jednoduché.
7: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
5: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čeka. V kinech od 20. srpna.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
13: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
12: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
14: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
15: Mami!
14: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
15: Vystřihovali jsme slana.
14: Vystřihovali.
15: Pak jsme šli s Bobinou ven.
16: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
17: Express. Music first. Express FM.

Express Old School. Zítra večer v Holešovickém areálu 7 pod otevřeným nebem vystoupí britská kapela OMD, neboli Orchestral Maneuvers in the Dark, kterou v roce 1978 založila dvojice Andy McCluskey a Paul Humphries. OMD jsou považováni za průkopníky elektronické muziky. Z kraje 80. let vystřelili do synthpopového vesmíru, kde krouží dodnes. Jejich poslední deska Bauhaus Staircase, která vyšla v roce 2023, byla doposud jejich nejpolitičtější nahrávkou. O support toho zítřejšího koncertu se postará skupina Oceán. No a my si pustíme samozřejmě jejich nejslavnější hit, který vyšel v roce 1980. Je to protiválečná píseň Enola Gay. Ta skladba reaguje na atomové bombardování japonského města Hirošima v roce 1945. Enola Gay bylo jméno amerického bombardéru Boeing B-29 Superfortress, který svrhl jadernou bombu zvanou Little Boy na Hirošimu. Takže OMD, Enola Gay, kdo zítra míříte do areálu 7, tak vám přeju, ať je to super koncert se skvělou atmosférou, plný energie, tak jak to u OMD bývá zvykem. Express Old School.

0: 20. srpna, den, kdy si připomínáme výročí vpád vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa, který ukončil naděje Čechoslováků na fajn život. A vy si můžete toto výročí připomenout také na pražském výstavišti, kde probíhá dnes celý den akce Nevermore 68. Letošním tématem je téma příběhy těch, kteří tu chyběli, což jsou příběhy těch, kteří emigrovali. Ať to byli vědci, umělci, lékaři, řemeslníci a další lidé. Na výstavišti je debatní stage, video stage, jsou tam výstavy věnované období roku 1968 a celé to bude završeno projekcí prvního filmu Miloše Formana, který natočil ve Spojených státech a je to film Taken Off. Za malou chvíli tu máme další hudbu. Bude to Skrillex a pustíme se taky Slow Pulp.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
3: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nabité.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
7: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
8: Snídani?
7: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
8: Oběd?
7: Divadlo Hibernia uvádí
9: romantický muzikál
7: Saturnin.
9: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
7: Od září 2026
9: v divadle Hibernia.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: loučím. Mám tu ještě jednu informaci ke zrušenému hip-hop kempu. Dva interpreti, kteří měli na hip-hop kempu vystoupit, dva američtí repeři, producenti dostali azyl, získali azyl, vystoupí prostě v pražských klubech, a to dnes a zítra. Dnes večer The Alchemist vystoupí na lodi Cargo Gallery, o support se postará domácí Idea, a zítra v klubu Rock Café můžete vidět a slyšet muže jménem Conway the Machine. To je všechno pro tento týden, ale my se spolu, posluchači milí naši, uslyšíme až 3. září, protože v příštích dnech budu na dovolené, takže všem rodičům, co mají školou povinné děti, přeju šťastný start nového školního roku, hlavně myslím na prvňáčky, ať je to co nejméně bolestivé, ať je to ve škole baví. Mějte se krásně, vydržte to tady s mými kolegy, věřím, že mě zastoupí úplně parádně, no a za chvíli už je tady Michal a jeho Express Drive. Krásný víkend vám všem, ahoj.
1: Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: K senátním volbám bylo letos z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů. To je druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů. Panamský průplav omezí kvůli nedostatku vody počet lodí, které jim mohou denně proplout. Za problémy stojí nízké srážky spojené s rychle sílícím El Niněm. Jeho dopady se přitom mohou projevit daleko za hranicemi Panamy a zasáhnout i světovou ekonomiku. Martin Hyský už není trenérem fotbalové Plzně. Vedení Viktorie 50-letého kouče odvolalo necelých 24 hodin po ostudné prohře 0-3 v úvodním duelu play-off Evropské ligy na půdě Bělehradu. O nástupci zatím není jasno, padají jména současného asistenta Marka Bakoše, Radoslava Kováče, Tomáše Janotky, ve hře je údajně i comeback Miroslava Koupka. Bude oblačno až polojasno, ojediněle déšť nebo přehánky někde i s bouřkami. V Čechách budou teploty 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, na horách kolem 13, jen v Jeseníkách a Beskydech až 17 stupňů. Nehody právě teď na D0, tedy na Pražském okruhu na exitu 10 u Zbraslavy. 1/13 na této silnici se v ulici Teplické v Mostě taky zdržíte kvůli nehodě. Silnice 4 u Drhovle na Písecku hlásí nehodu, 7.50 u Fulneku na Novojičínsku a taky 26 u obce Střelice v okrese Plzeňích a ulice Majakovského v Ústí nad Labem. Tak všude, kam jedete, jeďte opatrně, ať nemusíme hlásit i vás z odpoledního Express Drive. Vás dnes výjimečně 2 minuty po 16. hodině zdraví sám Michal. Petr má volno, ale doufám, že i tak si to tady spolu užijeme.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Diggy Deng, Dengre Deng, ano, to je Peggy Goo a Ayra Starr, jejich Woman. No a kdo taky opěvoval ženy, to byl Mac Miller. Jeho pozůstalí, respektive ti, kteří jeho pozůstalost spravují, oznámili, že tento rok, tedy konkrétně 2. října, vyjde jeho album The Divine Feminine ve výroční edici s třemi novými písněmi, včetně skladby Butterflies, kterou k tomu rovnou vydali, produkovali Taylor Graves a na basu v ní hraje jeho dlouholetý spolupracovník a přítel Thundercat, kterého taky moc dobře znáte z našeho vysílání. No, pittsburghský rapper zemřel 2 roky po vydání tohoto alba, tedy v roce 2018, a my si ho připomeneme právě díky novému songu Butterflies, který vyšel právě dnes. No a samozřejmě je to první z 6 nových singlů, které jsme tento týden odchytili a které vám chceme představit. Právě Mac Miller je tím prvním z nich.

0: Fanoušci Maca Millera mohou jásat, že se zase našlo něco z jeho pozůstalosti. Co ještě neslyšeli, tohle byl single Butterflies. Celé výroční album vyjde 2. října a mimo tohohle nového singlu tam budou ještě další dvě dosud neslyšené novinky. Neslyšené novinky také chystají dublinští Fontaines DC. Vydají své 5. album, bude se jmenovat Dopamine Chamber, vyjde 16. října. A dublinský kvintet už představil pilotní singl. Vy jste ho mohli slyšet u nás ve vysílání, pouštěla ho Míša, ale myslím, že opakování je matka opakování a neprozradím mnoho, když řeknu, že ho rozhodně neslyšíme ani poprvé, ani naposledy, protože samozřejmě Fontaines DC patří ke stálícím našeho playlistu. Novou nahrávku opět produkoval James Ford, který stál i za předchozím albem Romance z roku 24, takže zvuk by měl mít kontinuitu, ale témata budou temnější, stejně tak jako celá atmosféra alba. Konec konců, pokud chcete vědět víc, koukněte na web expressfm.cz, kde o tom máme poměrně obsáhlý článek a kde si můžete všechny novinky ohledně 5. desky Fontaines DC přečíst. Drive.
1: Odpolední drive.
2: Na Expressu.
3: We're Fontaines DC and this is our new song, Marianne.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Vyrazte se slevomatem do termálů. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se Slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
3: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
4: Já tady žít nebudu.
3: O vztazích, které nejsou jednoduché.
5: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
3: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čeka. V kinech od 20. srpna.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky, flašky, kufříky,
7: vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
11: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
12: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
13: Mami!
12: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
13: Vystřihovali jsme slana.
12: Vystřihovali?
13: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
14: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
15: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
16: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
17: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
18: Vyslev se na to, Franto!
19: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
20: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
21: Express FM.

0: Co-Star. No a my vás zdravíme, ať už jste kdekoliv. A když jste třeba v autě a máte rádio naplno, tak vězte, že akustický hluk spotřebuje tolik mentální kapacity, že váš mozek začne okraje silnice ignorovat. Výsledkem je takzvané kognitivní tunelové vidění, které vás může připravit o drahocené zlomky vteřiny. Stačí přitom údajně ubrat pár decibelů a ze zrádného rozptylovače se stane ideální společník proti mikrospánku. Mimochodem, pokud si stlumujete rádio třeba při parkování, tak děláte dobře, protože hudba právě to periferní vidění nabourává. A když se vám bude zase někdo smát, tak mu to můžete říct. A můžete se opřít i o článek, který já jsem našel na serveru auto.cz a můžete mu pak vytřít zrak. My si teď dáme další skvělou hudbu. Tohle je Steve Lacy a jeho novinka Oh Yeah.
1: Novinka. Express FM.

Tohle je Meduza, James Carter, Ele Duhy a Fast Boy, jejich Bad Memories. Některé vzpomínky už lidé třeba nemají, zvlášť když trpí třeba stařeckou demencí. No a v Nizozemsku se rozhodli na to jít od lesa, postavili obec, vesnici, taky občas bývá nazývána Dementia Village. A v tomhletom místě jsou lidé normálně ubytovaní v domech, mají sousedy, obchody a tak dále. No ale v těch obchodech a v tom sousedství bydlí zdravotníci, kteří se o ně starají. To znamená, že zhruba 2/3 obyvatel jsou právě ti nemocní a zhruba 1/3 obyvatel jsou lidé, kteří jim dávají servis. No a vlastně ti nemocní nepoznají, že je to zdravotnický personál, protože se k ním prostě chovají hezky. Jsou to jejich sousedé, pomáhají jim, jak to sousedé dělat mají a zkrátka žijí tam pospolu v krásné symbioze. Nebylo by hezké, kdyby nějaký developer vzal nějaké území a takovouhle vesnici udělal i u nás. Mně by se to třeba líbilo. Express Drive. Na Expressu.

0: počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť si začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
0: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/bílé Karpaty.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
10: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
13: Snídani?

0: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
1: Oběd?
0: Divadlo Hibernia uvádí
1: romantický muzikál
0: Saturnin.
1: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
0: Od září 2026
1: v divadle Hibernia.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Express. Music first. Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle byla spolupráce DJského producentského dua Camel Fat s Jakem Bugem a single Be Someone. No, pokud jste dneska zabrousili na náš web, tak jste mohli zjistit, že dneska je den hudebních rekordů. Představte si, že zabudovali korejští BTS, kteří vydali single Dynamite a videoklip k němu se stal prvním se sledovaností přes 100 milionů za prvních 24 hodin na serveru YouTube. No a taky vyšel před 29 lety třetí záznam v diskografii Oasis a to samozřejmě Be Here Now. Tahle deska byla taky úspěšná, i když ne třeba jako ty předchozí. Každopádně úspěch samozřejmě slavila, to zase ne, že ne, to bychom jim křivdili chlapcům, ale už to nebylo tak slavné jako s předchozími deskami. No a my si z téhle desky, jejíž prodeje byly v téměř 1,5 milionu kusů, tedy za první rok, a jenom za první den se prodalo přes 350 tisíc kopií, což tedy je vlastně ten rekord, to jsem vám zapomněl říct, když jsem říkal, že tento den přál těm rekordům. No a my si dáme z téhleté desky single, který vlastně tak trochu symbolizuje to, co čeká Oasis zase příští rok. Budu zase jezdit All Around the World.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel se v září vydá vládním speciálem do Spojených států, kde se zúčastní valného shromáždění OSN v New Yorku a navštíví Nebrasku. Vláda schválila také další zahraniční lety ústavních činitelů a členů kabinetu. Premiéra Andreje Babiše čekají do listopadu cesty například do Slovinska, Norska, Bulharska nebo Irska. Finská pohraniční stráž oznámila, že se zabývá průnikem ruského výzvedného letounu Iljušin do finského vzdušného prostoru. Incident se odehrál včera jižně od Ute ve Finském zálivu. České volejbalistky čeká první utkání evropského šampionátu. Na brněnském výstavišti je ve večerním duelu. O 20 hodin čeká Řecko. Podrobný online přenos přinese sport.cz. Zítra bude oblačno až polojasno. Ojediněle déšť nebo přehánky, někde i s bouřkami. V Čechách budou teploty 17 až 22. Na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů. Na horách bude kolem 13 a v Jeseníkách a Beskydech až 17. Nehody vás potrápí právě teď na D5 na 44. kilometru směru do Prahy. Taky na silnici 1/14, tedy v Podhorské ulici v Jablonci nad Nisou, a na silnici 1/55 v katastru obce Moravská Nová Ves na Břeclavsku. Nehodu taky hlásí Karlovarská ulice v Plzni. Jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express FM, odkud vás 2 minuty po 17. hodině v Express Drive zdraví Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

soused. No a o smutku a možná chvilkama i o štěstí ví něco i Jamie T. Ten ohlásil také vydání svého 6. alba s názvem Ghost s podtitulem 100 Days of Mourning. Vyjde 9. října a 40-letý rodák z Wimbledonu představil i pilotní single. Ta deska je prý velmi taková reflexivní. Nová deska je označována jako 11-skladbová sbírka bývalých duchů, tedy nápadů, které přivedl k životu v těžkém období vlastního života. Je to odkaz na dospívání a ztrátu mládí, lásku, ztrátu a křehkou nostalgii bezstarostných nocí. Je také o odpuštění i znovu získání identity, ať už si pod tím představujeme cokoliv. O tom, že je to deska nostalgická, vypovídá i ten zmiňovaný pilotní single, protože má titul 3310. A ne, není to žádná šifra, je to zkrátka vzpomínka na starou dobrou Nokia 3310.

Snad neprozrazuji moc, když řeknu, že i single 3310 od Jamieho T neslyšíte naposledy z Eteru Express FM. Již brzy se představí jako ofiko novinka. Jestli už to bude příští středu nebo nějakou další, to se uvidí, protože ten zástup zajímavých singlů je poměrně obsáhlý. Dáme si další nový single, který vyšel právě dnes, a je to navázání na spolupráci z roku 2024, kdy společně vydali single Never Be Alone Sonny Fodera a Becky Hill. Objevil se i na Beckyně druhém albu Believe Me Now. No a začátkem tohoto měsíce Sonny Fodera zahrál na svém vystoupení na své show nový single, o kterém řekl: je to nová píseň s mojí dobrou kamarádkou Becky Hill a jmenuje se Say Something. Myslím, že by to mohl být další opravdu velmi úspěšný hit na tanečních parketech. Škoda, že vychází až na konci léta nebo na konci prázdnin, protože je to i kandidát na jasný letní hit, ale ten může být vyhlášený třeba až v říjnu.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
13: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloplašky.
12: Mrkni na ptservice.cz. Registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
14: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
15: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

0: Pokud má pilotní single vzbudit nadšení a natěšenost na album, na které se objeví, tak myslím, že Royal Blood novinkou Ten Over Ten splnili nadmíru. Myslím, že všichni jejich fanoušci se moc těší. Přiznám se, že nevím, jaké hobby mají Ben a Mike z Royal Blood, ale za to vím, že třeba Rod Stewart rád dělá každý den, který stráví doma na své modelové železnici. No tak si to představte, že člověk, který má nevím kolik Grammy a kolik milionů dolarů vydělal svojí hudbou, tak si doma lepí vláčky, domečky, autíčka a zkrátka pěkně si maká na svojí modelové železnici. Nevím, jestli se dá najít nějaký třeba video, jak to doma u něj vypadá v té místnosti, kde má tu modelovou železnici, ale předpokládám, že to na jeho zámku možná zabírá i několik místností. Dwayne Johnson, neboli The Rock, ten zase rád chodí rybařit, a to proto, že se tam uklidní a navíc tam může proti těm rybám vymýšlet strategie. Olivia Wilde, neboli třináctka z Doktora House, ta zase, když se potřebuje dostat do zenu, tak si roztočí svůj hrnčířský kruh a dělá na keramice. Stejný hobby má i David Beckham, ale ten poslední dobou raději, aby se uklidnil, staví obrovské Lego sety, takže předpokládám, že Sagrada Familia už je v jeho košíku na jeho oblíbené internetové obchodní stránce. Nicole Kidman, ta má parašutistickou licenci, co mě docela překvapilo. No a takový Tom Holland, neboli Spider-Man, ten zase rád dělá se dřevem, a pokud byste potřebovali vyrobit třeba nějakou hezkou skříňku, tak mu zkuste napsat. Teď vydělal docela hodně milionů za posledního Spidermana, tak možná se stáhne na chvilku do ústraní a bude si v klidu truhlařit.
1: Páteční odpoledne na Express FM.
2: Express FM.
0: Jaké hobby měla ještě donedávna Lola Young, to tušíme. Konec konců je o tom píseň, kterou si právě teď pouštíme, tedy 28 minut po páté odpolední 21. srpna 2026 From Down Here.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Nebudu doma, vyrazím na výlet. Tahle rozkazovací věta asi nabírá na síle, jak se nám odkrajuje čas určený prázdninám. Ale výhodou výletů po Česku je, že je můžete absolvovat i během jednoho víkendu. Tentokrát vás budeme lákat do Olomouckého kraje. Kromě krajského města s krásným historickým centrem, kašnami, hradbami, katedrálu svatého Václava nebo bazilikou na svatém kopečku s oblíbenou zoo poblíž můžete zdolat Praděd, nejvyšší moravskou horu, ideální pro pěší výlet a rozhled do krajiny. Skvělým výchozím bodem je Ovčárna, Karlova studánka nebo Ramzová. Jedním z nejpohádkovějších hradů v Česku je Bouzov, známý romantickou architekturou i filmovou atmosférou. A za návštěvu určitě stojí i ruční papír na Velké Losiny, unikátní technická památka s několika set letou tradicí výroby ručního papíru. Pokud chcete objevit místo, které je skrytou perlou Olomouckého kraje, vyrazte k Rešovským vodopádům. Mezi skalami, lávkami a kaskádami říčky Huntavy vás čeká jeden z nejhezčích přírodních výletů v podhůří Jeseníku. K návštěvě láká i Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích, které připomíná, jak se žilo a hospodařilo na tradičním hanáckém gruntu. Srdcem areálu je kameníčkův grunt z roku 1876 s dochovanou obytnou i hospodářskou částí, zahradou s ovocnými stromy i historickou špaletovou stodolou. Během komentované prohlídky poznáte každodenní život na hanáckém statku v 19. a první polovině 20. století. Nechybí ukázky lidové architektury, dobového vybavení, tradičního odívání ani hospodářská zvířata. Muzeum je příjemným cílem pro rodiny s dětmi i všechny, kteří chtějí na chvíli zpomalit a zažít atmosféru staré Hané. V sobotu 29. srpna navíc areál ožije akcí Dožínky na Hané. Od 10 do 17 hodin nabídne tradiční oslavu zakončení sklizně přímo v prostředí starobylého gruntu. Odpočinout si můžete v Kolštejn Wellness centru. Nachází se v Brané, jednom z nejkouzelnějších horských městeček v Jeseníkách. Čeká vás stylové ubytování, moderní wellness a skvělá výchozí poloha pro objevování okolní přírody. Přes den můžete vystoupat na některou z horských vyhlídek, navštívit zámek a zříceninu hradu Kolštejn nebo se vydat za krásami Ramzovského sedla nebo Pradědu. Po návratu vás čeká zasloužený odpočinek v bazénu, saunovém světě a vířivkách, kde načerpáte síly na další den plný zážitků.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Olomoucký kraj? Pak si užijete pobyt v hotelu Jana v Přerově s rozsáhlým wellness a sportovním zázemí nebo ve wellness a spa hotelu Villa Ragenhardt v Jeseníku, kde vás čeká prvotřídní odpočinek a krásná příroda Jeseníku na dosah. Více pobytů v okolí, celém Česku i dalších evropských zemích najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King, váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
2: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí. Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
3: Já tady žít nebudu.
2: O vztazích, které nejsou jednoduché.
4: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
2: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
5: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Když do školy, tak

0: neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
2: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
3: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Express FM.

I don't want to go to Mars, White Lies, pokud vy nechcete taky na Mars a raději byste do kina na pokračování vele úspěšné Barbie, tak vás možná zklamu, protože samozřejmě to, že Barbie byl majstrštyk, který utržil v kině 1,5 miliardy dolarů, víme všechno, dokonce to bylo taky 8 Oscarových nominací a jedna proměněna, obrovský úspěch zkrátka. Drobnou potíží je, že ani producenti z Warner Bros. Pravděpodobně filmu nevěřili na začátku a tak ve smlouvě všech zúčastněných chybí dovědky o účasti na potenciálním pokračování, což je velmi složité potom to všechno samozřejmě domluvit. Takže to vypadá, aspoň podle serveru Variety, který cituje český server MovieZone.cz, to vypadá, že Warneri mají o sequel enormní zájem, a dokonce by chtěli ještě rozšiřovat celé barbiovské univerzum. Ale údajně se teď přou s herci hlavně, ale i s dalšími tvůrci o peníze. Protože Ryan Gosling si žádá alespoň 20 milionů dolarů, protože přece jenom i díky Barbie je to teď velká hvězda. Margot Robbie byla i producentka a údajně měla za první film přes 50 milionů dolarů a teď chce ještě víc a samozřejmě ještě víc než Ryan Gosling. Co se týče tvůrců, tedy Grety Gerwig a Noaha Baumbacha, kteří se pod film podepsali, co se týče scénáře a taky režie, tak ti taky mají samozřejmě neuzavřené další dohody, ale taky zároveň mají nápad na sequel v hlavě a budou ho zatím držet samozřejmě jenom v té hlavě a budou čekat, jestli se to studio vyjádří. No a aby náhodou to ještě nebylo úplně málo, tak do konce letošního prosince to musí Warneri stihnout, protože v tu chvíli jim vyprší platné smlouvy s Mattelem, majitelem samozřejmě brandu Barbie, a ti pak můžou klidně odejít k jinému studiu a celé se to může stát celkem zapeklitým. Takže pokud jste se těšili, že v dohledné době uvidíte další dobrodružství téhleté legendární panenky, tak máte zatím smůlu. Zatím máte smůlu i co se týče dalšího skvělého soundtracku, tak my si připomeneme aspoň tu první Barbie. Dua Lipa, Dance the Night.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Starobní i invalidní či pozůstalostní penze by měly od ledna vzrůst všem o 300 korun. Zvýší se totiž solidární pevná část 4900 na 5200 korun. Průměrný důchod tak dosáhne minimální výše 22 192 korun. Americká policie v úterý zatkla bývalého floridského republikánského politika Michaela Caruza a obvinila ho ze sexuálního zneužívání vnuka. V případě odsouzení mu hrozí i trest smrti, který v minulosti sám prosazoval. Ani v Nizozemsku si první sprintovou pole position nevyjel lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. V čele sobotního zkráceného závodu bude startovat jeho týmový kolega George Russell, pro nějž jde o třetí sprintovou pole position. V první řadě ho doplní krajan a úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu, třetí vyjede Charles Leclerc z Ferrari. Domácí Max Verstappen z Red Bullu vyjede z šesté pozice. Zítra bude oblačno až polojasno, ojediněle déšť nebo přeháňky, někde i s bouřkami. V Čechách se teploty budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 21 až 26, na horách bude kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech teploty vystoupají až na 17 stupňů. Co se týče dopravy, tak pozor právě teď v ulici Palackého v Brně, taky na silnici v obci Česká Lípa, nám tady píše náš zdroj, tak to bude trošku složitější. No a D6 na 126. kilometru ve směru do Chebu, D48 na 41. ve směru do Frýdku Místku a ulice U Prazdroje v Plzni, to jsou místa, kde se teď zdržíte kvůli nehodě. My se zdržovat nebudeme, jdeme do poslední hodiny Express Drive pro tento týden. Zdraví vás i nadále Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Dublin, Manchester, Glasgow, Londýn, Paříž, Kolín nad Rýnem, Brusel, Utrecht, Kodaň, Stockholm, Oslo, Berlín a Varšava. To jsou města, která v rámci své evropské tour navštíví právě doznívající Adéla. Jestli jste čekali stejně jako já, že jako rodačka z Bratislavy nezanevře nejenom na své rodné město, ale třeba taky na bratrskou a sesterskou Prahu, potažmo třeba Brno, které je z Bratislavy coby kamenem, tak zatím to tak bohužel nevypadá. Co ale vypadá dobře, tak to je to, že už 11. září se dočkáme nového alba Block Party, Anatomy of a Brief Romance se bude jmenovat, a dneska, respektive tento týden, vyšla další ukázka. No ale velcí fanoušci docela hejtují tuhle píseň. Já musím říct, že z těch zatím tří, co jsem slyšel, nevím, jestli jich náhodou nebylo víc, ale já jsem tím slyšel teda tři, koukám, že byly čtyři, Pigwick se jmenuje, ten čtvrtý, tak mě to vlastně nejvíc připomíná ty staré dobré Block Party. Jestli to bude stačit a celé album bude třeba fajn, jak říkal náš hudební ředitel, byl jsem jejich velký fanoušek a jsem zklamaný, stejně jako spousta dalších lidí, kteří jim dávají různé hejty. Vy posuďte sami a klidně mi napište na 602-604-903, jestli aspoň tenhle ten single vám už trošku připomíná ty staré dobré Block Party.

Tak tohle byly Block Party, Big Week. Teď si dáme další ukázku z tvorby Georgie Smith. What are the odds? To je samozřejmě titul alba, které Georgia nachystala pro své fanoušky. Přijde v září a ona neustává v tom, že nás na něj stále láká novými a novými singly. No a ten nejnovější se jmenuje Dancing. Tak pokud se na to zatancujete, tak jenom dobře. Myslím, že je na to velmi vhodný.

0: Samozřejmě jsem vás trošku mystifikoval, nové album We Are The Odds vyšlo právě dnes a proto z něj Georgia vychrlila další single, každopádně její třetí album, na kterém opět s ním spolupracoval P2J, tedy její oblíbený producent, si můžete poslechnout už celé ve své oblíbené streamovací službě a tohle byl tedy ještě jednou single Dancing.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
1: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
5: Music. First.
1: Express FM.

Poslechl jsem si záznam vystoupení DJ, který si říká Hugel, nebo možná Hugel, protože z Francie. Každopádně my jsme se teda shodli na tom, že mu budeme říkat tím anglickým způsobem, tedy Hugel, na Tomorrowlandu. A samozřejmě tahle pecka tam nemohla chybět a to byste měli vidět a slyšet, co tam fanoušci taneční hudby dělali. Možná se můžete podívat, protože na YouTube najdete jeho vystoupení právě, nepletuli se, z druhého víkendu téhleté legendární taneční akce. Kdybyste chtěli vyrazit na nějakou akci, tak posloucháte správně, protože my vám každý pátek dáváme nějaké kulturní tipy a pokud chcete vyrazit dnes, tak neváhejte, už brzy v Karlových Varech totiž proběhne nový festival Hot Spring, je to už tedy druhý ročník, probíhá tedy dneska od večera. A vy se tam můžete do volnočasového areálu Meandr podívat a vyrazit a podívat se na show Bena Kristova, Akiry, Anet X, Nick Tenda nebo Izomandiase. Zítra se další festival koná v Českém Brodě. A je to ten klasický vlastně český Brod, nebo Brod 1995, což je vzpomínka na to, když se ještě v tomto středočeském městě konal festival Rock for People. A taky tam jsou samozřejmě kapely, které u toho tenkrát třeba byly. Takže letos Činasky, Horký žeslíže, Janek Ledecký, Kapitán Demo, Trautumberg a nebo Midi, které si pozveme jako takové, teda pustíme jako takovou pozvánku.

To byla taková hudební pozvánka na festival Brod 95, který se koná zítra ve středočeském městě Český Brod. Co se ovšem konat nebude ve středních Čechách, tak to je dnešní koncert v rámci putovního festivalu Hudba na Vinicích. Tam měli vystoupit Tata Boys, ale vzhledem k předpovědi počasí, která je dnes extrémní, se budou těšit až 17. září právě na Vinici v Kutné Hoře. No a co taky asi víte, že nebude, tak to je hip-hop camp, který měl být resuscitován po dlouhých letech, ale jak už to u jeho pořadatelů bývá, nebo toho hlavního pořadatele, tak opět nedodržel sliby, prodalo se málo vstupenek a prostě ho den před začátkem konání zrušili. No, tak to prostě bývá. Co se určitě nezrušilo, nebo aspoň doufejme, to je koncert trojice, respektive čtveřice, Polí, Garant, Zea, Štěpán Urban a Under My Pillow, dnes v Hradecké kulturní sportovně v Praze. No a my si pustíme samozřejmě zástupkyni Něžného pohlaví z této čtveřice, Zea.

Polí Garant, Zea, Štěpán Urban a taky Andromaj Pillow, to je sestava, která už právě teď asi startuje svůj koncert před Radlickou kulturní sportovnou v Praze na Smíchově, no a my vás pozveme i na zítřejší akce v amfiteátru Kraví hora v Brně. Zítra vystoupí legendární pražský výběr Areál 7 v Praze. Ten ožije zítra koncertem OMD. Tahle synthpopová legenda bude mít i zajímavý support v podobě kapely Oceán. Mucha s cymbálovkou se představí před klubem Cross v Holešovicích zítra od 18 hodin. No a už jsme tady i zvali a taky dali možnost dvěma z vás vyrazit na tajemného amerického písničkáře, který si říká Red Leather, a ten zítra vystoupí od 8 večer v Meat Factory. No a ještě tady mám jednu nedělní akci na Křižíkové fontáně na pražském výstavišti v Holešovicích. Vystoupí oblíbená ukrajinská producentka DJka Miss Monik a jako support pak Dominik Geringer a Zu. My se teď ale přesuneme do zítřejšího Meat Factory v Praze. Dáme si ukázku tvorby písničkáře Red Leather. Tohle je single Bonnie and Clyde.

druhé řady v seriálu Extraktoři můžete zhlédnout na OnePlay, dneska tam přibyl třetí díl. No a my jsme pozvali do našeho seriálu o seriálech, jak vždycky říká Veronika Kolušková, pana režiséra Jana Pavlackého. Je to mimochodem první režisér, který točil pro Netflix a dokonce točil seriál, který se jako první točil pro Netflix v Česku. Potom se dostal díky tomu i do Hollywoodu, respektive

0: Že můžete zapnout ve své oblíbené streamovací službě, jako je třeba Spotify nebo Apple Podcasts. No a já jsem se samozřejmě ptal taky na to, protože jsem věděl od producenta a střídače Adama Dvořáka, že to natáčení Extraktorů v Turecku je plné improvizace a plné nenadálých situací, tak mě zajímalo, jak se s tím Honza Pavlacký vypořádal.
1: My jsme skutečně fakt jako chodili po městě a když se nám líbil nějaký barák, tak jsme tam klepali na dveře, jednou nám otevřel někdo, pak když jsme tam šli druhý den to teda domů, tak tam otevřel někdo úplně jiný, říkal, že o tom vůbec nic neví. Ale i se to dělo, že fakt v noci jsme měli točit v nějaký restauraci, kde ten majitel prostě najednou mu došlo, že vlastně by možná mohl chtít víc peněz, tak prostě řekl, že se tam točit nebude a to byla lokace, která byla navázaná ještě na druhou, třetí, takže to jako fakt nešlo o ní přijít, no, takže jsme vlastně místo natáčení tam jako vyjednávali cenu a ona to je trošku vždycky taková hra, že jo. Express Star. Na Expressu.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90.

0: A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: blízko vám, stejně jako Gracie Abrams, jak o tom zpívá právě teď, tedy 11 minut před koncem dnešní šichty v podobě Express Drive. Michal se loučí a těší se zase na pondělí. Tentokrát už tady budeme zase v kompletní sestavě a navíc ještě o hodinu dřív, protože Veronika vyrazila na dovolenou, a tak příští téměř dva celé týdny vás budeme blažit mezi 15. a 19. právě s Petrem Novákem. Tak se těšíme v pondělí, vy si užijte krásný víkend a skvělou hudbu z Express FM.
1: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
0: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Express. Music first. Express FM.

Teďkon mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím na...

0: Porazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Music. First. Express FM.

řek, more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Nedávna studie zjistila souvislost mezi vydáním velkých alb a smrtelnými nehodami ve Spojených státech. Počet úmrtí na silnicích prudce vzrostl v den, kdy se hitové nahrávky objevily na streamovacích službách. Zvýšení přišlo s vězně obsazeným soundtrackem, včetně hudby od Taylor Swift, Drakea a Kendricka Lamara. Přičemž efekt byl obzvláště výrazný u mladších řidičů. Nejen Taylor Swift, Celine Dion nebo Isaac Hayes, ale i Ariana Grande řeší užití, respektive zneužití, její skladeb do videí Bílého domu. Nedávno to bylo se skladbou Bye, kterou použil Trumpův tým pro protiimigrační kampaň. Další video s její hudbou, které žádá Grande o stažení, je se skladbou We Can't Be Friends. Olivia Rodrigo se ukázala jako holka s otevřeným srdcem a také otevřenou peněženkou. A to když na sítích popřála vše nejlepší jisté Jamie, která měla narozeniny, a dala jí follow. V dalším videu se pak dozvěděla o potížích se zaplacením školného a tak poslala studentce $5,000 na dokončení semestru. Až nyní celá story vyšla najevo. Je to taková pěkná tečka za těmito týdenními hudebními zprávami.
0: Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Star Mix. Star Mix. Star Mix. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Star Mix. Star Mix. Star Mix. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express.
3: Music first.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Express. Music first.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Music. First. Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Nedávna studie zjistila souvislost mezi vydáním velkých alb a smrtelnými nehodami ve Spojených státech. Počet úmrtí na silnicích prudce vzrostl v den, kdy se hitové nahrávky objevily na streamovacích službách. Zvýšení přišlo s vězně obsazeným soundtrackem, včetně hudby od Taylor Swift, Drakea a Kendricka Lamara. Přičemž efekt byl obzvláště výrazný u mladších řidičů. Nejen Taylor Swift, Celine Dion nebo Isaac Hayes, ale i Ariana Grande řeší užití, respektive zneužití, její skladeb do videí Bílého domu. Nedávno to bylo se skladbou Bye, kterou použil Trumpův tým pro protiimigrační kampaň. Další video

0: hudbou, které žádá grande o stažení, je se skladbou We Can't Be Friends. Olivia Rodrigo se ukázala jako holka s otevřeným srdcem a také otevřenou peněženkou. A to když na sítích popřála vše nejlepší jisté Jamie, která měla narozeniny, a dala jí follow. V dalším videu se pak dozvěděla o potížích se zaplacením školného a tak poslala studentce $5,000 na dokončení semestru. Až nyní celá story vyšla najevo. Je to taková pěkná tečka za těmito týdenními hudebními zprávami.
1: Express FM.